0: Free Radio hledá nové, zajímavé a příjemné hlasy za mikrofon.
1: Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži ten nejlepší a nejbláznivější moderátorský kolektiv brněnského éteru.
0: Hledáme moderátory a moderátorky. Hledáme prostě tebe.
1: Pošli nám krátkou ukázku tvého hlasu a něco málo o sobě na e-mail hlas@freeradio.cz.
0: A splň si svůj sen. Buď jedním z nás. Moderátorem Free Radia.
1: Těšíme se na tebe.
2: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: aktuální novinky, z hitparády 107. Frýčka. Hlasovat pro ně můžete kdykoliv na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl.
2: Freeradio 107 FM.

0: Tom Bill Nelson.
1: Takže, tvé poslední rozhodnutí, číslo, který je na poslední pozici, je které?
2: Nula.
1: Nula. Je tam nula!
2: Tak už nemám teda nulu na tom kontě teda.
1: Slávku, je pravda, už ti tam přistává 5000 korun. Správné číslo 079010. To byl ten 5 litr, který ty gratulujem, získáváš od nás. Moc gratulujem. Co si koupíš?
2: Děkuju moc.
1: Nemáš zač?
2: Jednou na nákup a bude
1: utrženo. Nebo jednou natankovat. Slávku, moc gratulujem. Je to tvoje, vyhrál si bankovku.
3: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy. Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

hudebních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: Takže, tvé poslední rozhodnutí, číslo, který je na poslední pozici, je které?
1: Nula.
0: Nula. Je tam nula!
1: Tak už nemám teda nulu na tom konci teda.
0: Slávku, je pravda, už ti tam přistává 5000 korun. Správné číslo 079010. To byl ten 5 litr, který ty gratulace získáváš od nás. Moc gratulujem. Co si koupíš?
1: Děkuju moc.
0: Nemáš zač?
1: Jednou na nákup a bude úplně.
0: Nebo jednou natankovat. Slávku, moc gratulujem. Je to tvoje, vyhrál si bankovku.
2: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Co je to vrchol diplomacie? To je, když pošlete někoho do řiti takovým způsobem, že se na tu cestu těší.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
6: Free Radio

0: Stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellow Fish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellow Fish. Přijď a uvidíš.

ce soir, danse avec moi. Suis mes pas, suis mes pas.

0: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
4: Přímo by chytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je Chytrárt?
4: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
5: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
6: Free Radio. Kam vyrazit?
7: Pěkný pátek, zveme vás dnes do divadla. Magickou komedii o životě po životě, Ti druzí, uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Bláznivá muzikálová komedie Monty Python's Pamelot je na programu na hudební scéně Městského divadla Brno v 19 hodin.
6: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudební.

Shake that. Every day I'm shuffling. Dobré ranko. 6 hodin 58 minut. Aktuální čas. Roman s vámi na 107 FM. Pátek. Je to tady. 9. říjen. Startuje ranní vysílání. Opět až do pravého poledne. Dneska to nebude žádný maratonek, tak jako včera. Dneska klasika. 7 až 12. A ze startu Boris Brejcha, novinkový Cedric Gervais, anebo Alegria na rozjezd. Gratulačka, kdopak dneska slaví svátek, můžu vám prozradit to jméno, na to se podíváme. Štefan a Sára. No a za chvilku mrkneme taky na kalendárko, co zajímavého se událo, a to právě dnes, 9. října. Tak parádní poslech a dobrou náladu, krásný pátek všem frýčkaři. Free Radio. Free Radio. Free Radio.

0: Jolo je Adéla.
1: Novinka Nicole Kidman. 14 minut po 7 jdeme gratulovat. Pojďme se podívat, kdo pak dneska slaví. Tak zmiňoval jsem tady jméno jedno. Pojďme se na něho podívat. Štefan. Štefanu najdeme 9004. V Brně 255. Pokud nějakého Štefana znáte, tak popřejte. A nejenom Štefan, ale taky Sára slaví. 13110 v republice, v Brně 622. Tak Štefanům a Sárám jen to nejlepší.
2: Pohled do minulosti. Kalendárium Freeradia.
1: A jdeme se taky podívat, co zajímavého se událo, ať máme trochu přehled z historie. Pro dnešní den, 9. říjen, koukneme do roku 1410. Poprvé v listinách zmíněn pražský staroměstský orloj. Roku 1921 v tento den proběhla premiéra Janáčkovy v symfonické básně Taras Bulba v Brně. A roku 1922 vzpomeňme na největší českou stavební katastrofu. V Praze se na rohu ulice Na Poříčí a Biskupské k zemi sesunul dokončovaný 7-patrový obchodní dům, jakéž i s 87 dělníky. Roku 1929 byla zaregistrována nová značka československých motocyklů Java. Jméno firmy vzniklo složením zakladatelů a v roce 2011 Josef Váňa vyhrál Velkou Pardubickou. Kdo pak slaví dneska narozky, tak například František Kuka, to je filmový kritik, překladatel, publicista, hudební skladatel, Bella Hadid, americká supermodelka, anebo premiér Spojeného království David Cameron. Gratulujem. Boris Brejcha za chvilku, Deoro, bude tu Enrique Iglesias a taky Alegria.
2: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Alegria. 7 hodin 29 a půl minuty. Čas opět mrknout, co je nového. Chystáme pro vás zprávy, dopravu a počasí.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Silnice pod Břečkovickým mostem je zavřená. GG Gym ale není. I když teď pod Břečkovickým mostem neprojedete, do GG Gymu se dostanete bez problémů. Sjeďte po Hapalově dolů, až k parkovišti a jste tam. GG Gym. Už 26 let na stejném místě. Silnice může být zavřená. Vaše výmluvy na cvičení, ale nechte doma. GG Gym. Hapalova 23 u Břečkovického mostu.
3: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
4: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
5: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
6: Přeji hezký pátek. Voliči v Česku začnou dnes ve 14 hodin rozhodovat o novém složení zastupitelstev měst, městysů a vesnic. Zhruba třetina z nich o obměně senátu. Hlasy může volič křížkováním rozdělit mezi celou stranu nebo jednotlivé kandidáty. Lidé mohou hlasovat dnes do 22 hodin nebo zítra od 8 do 14 hodin. Sebou musí mít občanku, pas nebo aplikaci e-doklady. Na současnou slovenskou scénu komiksy o vztazích nebo fenomén rychlých šípů se letos zaměří mezinárodní komiksový festival Koma. Začal včera v brněnské Káznici, potrvá do neděle. Kromě výstav nabízí také debaty či koncerty. Belgii dnes a v pondělí ochromí stávky a protesty pořádané odbory kvůli očekávaným rozpočtovým škrtům prosazovaným belgickou vládou. Dnes má být narušena veřejná doprava v Bruselu i ve zbytku země. Komplikace se očekávají také na hlavním bruselském letišti. David Pastrňák se 2 góly a 2 přihrávkami zásadním způsobem podílel na výhře jeho týmu nad Utahem 6-1, za který se mezi třemi tyčemi objevil i střídající brankář Karel Vejmelka. Český útočník před sezonou zvolený za kapitána Bostonu měl z předchozích 4 utkání NHL na kontě jen 2 asistence.
5: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Jdeme taky omrknout dopravu, jak to vypadá s provozem aktuálně. Vidím, že v ulici Brněnské v Ořechově máme nahlášenou dopravní nehodu. Jedná se o nákladní vozidlo s osobákem. Tady doporučuji dbát opravdu zvýšené opatrnosti. Koukám ještě na komplikace na D1 na 204. kilometru. Je to ve směru na Brno. Tady bourali 3 osobní vozidla, blokovány jeden jízdní pruh, levý jízdní pruh. Kolona má téměř 5 kilometrů, tak pokud můžete, raději tudy nejezděte. No a co se týče D52, drobná kolona před Rajhradem, zdržení tak na 4 minutky. Šťastnou cestu.
5: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07.
7: Potřebujete kvalitní beton a to rychle? Stapamix Brno, brněnská betonárna s dlouholetou tradicí. Výroba, doprava a čerpání betonu. www.stappa.cz. Beton ještě dnes.
5: Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Koukneme taky na počasí. Aktuálně teplota se pohybuje kolem 8 stupňů, odpolední maxima dnes kolem 16. Zítra klesneme s teplotami, denní maxima kolem 14 stupňů.
8: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajské reality.cz.

0: Farna na Free Radio. Přátelé, jdeme do Brna na novinky, pojďme.
1: Free Radio, co nového v Brně?
0: O tom, že dneska startují volby, ví asi každý, ale už je to pár dní, co jsme vás informovali o tom, co nás čeká po víkendu. A je potřeba si takové věci připomínat, protože zrovna věc, o které budeme hovořit, není malá, zasáhne většinu z nás. Od 12. října se bude opravovat Pisárecký tunel a tunel Hlinky. Ano, upozorňujeme stále na plánovanou opravu Pisáreckého tunelu a tunelu Hlinky. Práce se zahájí 12. října a potrvají do 20. listopadu roku 2026. Po celou dobu bude nutná úplná uzavírka obou tunelů. 40-denní uzavírka přinese v oblasti dopravního omezení, proto prosíme řidiče o zvýšenou opatrnost, sledování aktuálního dopravního značení a pokud možno také naplánování vaší cesty s ohledem na očekávanou dopravní situaci. Takže, co to znamená? Od 12., což je v pondělí, připravte si trasu, koukněte, pokud právě přes Pisárecký tunel jezdíte, neprojedete. Je potřeba si to opravdu naplánovat, abyste se nedostali do zbytečných komplikací. Chápu, první den bude asi chaos, ale v dalších dnech se to tak nějak umírní, až si každý najde tu svoji cestičku. Připravte se na komplikace. Buďte připravení, jak se říká, kdo je připraven, není překvapen. Tak 12. úplná uzavírka 40-denní Pisáreckých tunelů a tunelu Hlinky.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio.
2: Free Radio hledá nové, zajímavé a příjemné hlasy za mikrofon.
1: Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži ten nejlepší a nejbláznivější moderátorský kolektiv brněnského éteru.
2: Hledáme moderátory a moderátorky. Hledáme prostě tebe.
1: Pošli nám krátkou ukázku tvého hlasu a něco málo o sobě na e-mail hlas@freeradio.cz
2: a splň si svůj sen. Buď jedním z nás. Moderátorem Free Radia.
1: Těšíme se na tebe.
3: Do Brna, do Prahy.
4: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
1: KBC Global Services, zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
2: Viděl jsi to?
3: A co, jako?
2: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
3: No má bejt.
2: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
3: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
2: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
3: Radši dopí a jdi to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
4: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Cítíte odpad. Ekokom. Více na cestaodpadu.cz. Skonto
5: nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: Free Radio. Free Radio.

0: September 99, 7 hodin 57 minut.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Další nová muzika připravená na Fríčku. Armin van Buuren, Christian Marky, Summer is Magic, anebo Eric Pritz. Je ty nachystaný, Roman Koloděj s vámi, za chvilku opět koukneme do Brna, co nového. Janča Houbová nám prozradí i čerstvé kinonovinky.
2: Neděle se blíží a s ní i další domácí utkání Komety. Přijďte podpořit brněnské hokejisty v bitvě s Plzní a zažijte jedinečnou atmosféru modrobílých tribun. V neděli 11. října nesmí žádný kometák ve Winning Group aréně chybět. Tým kapitána Jakuba Fleka má přece ty nejlepší fanoušky u nás. Kometa do toho!
3: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
4: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
3: No nekecej.
4: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
5: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
6: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
10: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
11: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.

0: rádia.
1: Jdeme omrknout, jak to vypadá s dopravou, kde pak máme komplikace. Opuštěná ulice za železničním viaduktem směrem na Pisárky. Tady narazilo nákladní auto do mostu, blokuje jeden jízdní pruh. Dávejte na to pozor. Ještě ve Štyřicích v ulici Vinohrady. Tady blokuje jeden jízdní pruh, nehoda dvou osobáků. Na Brněnsku na příjezdu do Ořechova směrem od Střelic. Tady se srazilo osobní auto s nákladním. Buďte velmi opatrní. Koukám, někdo nám volá. Máme něco k dopravě. Dobrý den.
2: Zavolám později.
1: Dobře, to byla nahoře, kolegyně. Tak, pojďme se podívat na další problémy, zdali nemáme nějaké drobná kolona aktuálně teď, kdo jede mezi Syrovicemi a Rajhradem. Tady je zdržení pár minutek, no a mezi Holubicemi a exitem 203 Rohlenkou, chcete-li, kdo jede od Prahy na Brno, tak pozor, tady máme nahlášenou kolonu. Jinak šťastnou cestu a pevné nervy. Dneska po ránu to máme docela zasekaný. Tak, kdyby cokoliv od vás, zavolejte nebo použijte naši aplikaci, díky.
0: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
1: Jak to vidíme, meteorologové, teploty by měly vyšplhat dnes na hodnoty kolem 16-17 stupňů Celsia a zítra se ochladí, teploty klesnou na 14 nebo 15 stupňů.
0: Free Radio. Hudební novinky.

0: Armin van Buuren, novinkový Take Me Home. Máme 15 minut po 8, pojďme opět mrknout, co nového v Brně.
1: Free Radio, co nového v Brně?
0: Přátelé, nový úsek, společné stezky pro chodce a cyklisty začnou dělníci v říjnu stavět i při Bauerově ulici poblíž brněnského výstaviště. Naváže na dokončenou cestu vedoucí podél řeky Svratky a úsek má být hotový začátkem příštího roku. Asi víte, o který se jedná. A kolem Bauerové ulice to není dokončený, dál potom směrem na Komín už to dokončený je, takže aby se dalo úplně bez problému navázat, tak se na tom začne pracovat. Brněnská náplavka dostane nové vylepšení, postaví se dosud chybějící úsek cyklostezky a stezky pro chodce. Máme se na co těšit, hotovo, jak jste slyšeli, by mělo být začátkem příštího roku. Není to tak dlouhý úsek, teď aktuálně jsou tam, je tam štěrk, bláto a zeleň, ale v budoucnu, příští rok, už to bude vypadat úplně jinak. Tak se máme na co těšit. Guru Josh před námi, hrát bude Fedele Grant a taky Eric Pritz.

0: Erik Fritz, 8.30. Čas na zprávy. Mrknem, co je nového. Děkuju. Jdeme se podívat, co je nového. Za chvilku doprava, počasí, všechno je nachystaný. Je tady Katka.
1: To bylo chytrý koupitelku v Datártu.
2: Vy chytralí, s chytrártem jsme ušetřili.
1: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
3: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt, opravdový elektrospecialista.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
6: Přeji hezké ráno. S přicházejícím podzimem a vlhkým počasím může podle jihomoravských hygieniků přibývat klíšťové encefalitidy. Dosud jich v regionu zaznamenali 32, což je méně než v předchozích letech. Je to i díky horkému a suchému létu. Hasiči včera zhruba hodinu před půlnocí uvolnili kamion, který ve středu večer uvázl pod železničním mostem ve Vídeňské ulici v Pražské Krči. Po celodenním úsilí se jim to podařilo s využitím dvou vyprošťovacích tanků a další těžké techniky. Modul společnosti SpaceX se čtyřčlennou posádkou včera přistál na padáku do Tichého oceánu u pobřeží Kalifornie. Zpět na Zemi jsou tak po 8 měsících na Mezinárodní vesmírné stanici. Jejich návrat živě vysílala NASA. Včerejší předehrávku 9. kola Tipsport Extraligy obstarala tradiční bitva titánů. Kometa zajížděla na led pražské Sparty. Dostala se i do dvoubrankového vedení. Sparta ale nakonec dostala utkání do prodloužení. V něm o vítězství Komety 4-3 rozhodl Robert Lejno.
5: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Pomrkneme, jak se jezdí v Brně a okolí. Zdali nepřibyly komplikace. Vidím, že na dálnici D1 za sjezdem na Lesní Hluboké, 171. kilometr od Prahy na Brno, tady havarovala dodávka a vlak. Dálnice je průjezdná odstavným pruhem, ale dodávka leží po nehodě převrácená na boku. Kolona má přes 3 kilometry. Velmi opatrně. Koukám ještě na opuštěnou ulici za železničním viaduktem. Tady je směrem na Pisárky narazilo nákladní auto do mostu. Blokován je tady jeden jízdní pruh. No a pozor, ulice Vinohrady ve Štiřicích. Tady je blokován jeden jízdní pruh díky nehodě dvou osobních vozidel. Počítejte s komplikacemi ještě taky, kdo jede do Ořechova směrem od Střelic. Tady je havárka osobáku s nákladňákem. Já vám přeju šťastnou cestu, buďte velmi opatrní. A kdyby cokoliv, tak se nám ozvěte, my to rozhlásíme.
5: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07.
7: Potřebujete kvalitní beton a to rychle? Stapamix Brno, brněnská betonárna s dlouholetou tradicí. Výroba, doprava a čerpání betonu. www.stappa.cz. Beton ještě dnes.
5: Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Jak to vidí meteorologové, teploty by měly vyšplhat dnes na nějakých 16-17 stupňů Celsia. Zítra by mělo být zataženo, občas přehánky a teploty kolem 14-15 stupně. Těch 15 se bude držet do příštího týdne, do pondělka, do úterka. Od příštího týdne tady vidím zase ve středu nárůst teplot 18 až 20 stupňů Celsia.
8: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Když si uvědomíme, kolik antibiotik píchají do kuzat, není pak divu, že ten vývar léčí.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: malá vzpomínka na rok 2023. Fedez Analisa and Articolo. Disco Paradise, pojďme na čerstvé. Teď kino novinky. Janča Hubová. Free Radio.
1: Novinky v kinech. Do kin vstoupila také odlehčená česká komedie Tango pro tři. Film je romantikou plnou tance, milostného jiskření i napětí. Když se grafice Julii po sérii životních nezdarů naskytne příležitost zúčastnit se populární taneční soutěže, využije ji, aby se znovu postavila na vlastní nohy. Jejím partnerem se stává ambiciózní Kristián, který se touží vrátit mezi taneční elitu a zachránit uvadající kariéru. Těšte se na Kristýnu Bokovou, Jána Koleníka, Anu Polívkovou a Marka Taclíka v nové české komedii Tango pro tři.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snackit, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a Holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
4: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
3: A kde to najdu?
4: Na Mood.cz. Je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
3: A nemáš nějakou slevičku?
4: Zadej promokód RADIO na mood.cz.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Free Radio 107 FM.

0: vyhněte se těmto situacím.
1: Nadešel čas na pravidelnou kontrolu vašich vozů před zimní sezónou.
0: Nezapomeňte zkontrolovat kvalitu autobaterie, funkčnost brzd a stav provozních kapalin.
1: Šťastnou cestu vám přeje Free Radio.
2: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
3: Autonova Brno, na ulici Masná. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autonova.cz
4: Free Radio, Free Radio, 107,9.

0: Royal Gigolo z California Dreamin, 8.55 přesně.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A nejenom to, že jsme si srovnali hodinky, teď se podíváme, kam se dá vyrazit.
2: Free Radio, kam vyrazit?
3: Pěkný pátek, zveme vás dnes do divadla. Magickou komedii o životě po životě, Ti druzí, uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Bláznivá muzikálová komedie Monty Python's Pamelot je na programu na hudební scéně Městského divadla Brno v 19 hodin.
0: Lisa Savarika. Hodně oblíbená pecka ve světě. Zahrajeme si ji za chvíli jako novinku. Bude to i Sigma. A ze starších hitů Blondies a Volare Cantare. Startuje hodinka plná krimi zpráv. Za chvíli se spojíme se strážníky Městské policie Brno i se státní policií.
4: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
5: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
6: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
2: Free Radio 107 FM.

0: Million Voices od Tonous, legendární hit, 3,5 minuty po 9. Pojďme omrknout, jak to vypadá s dopravou v Brně a okolí.
1: Víme, kde to housne. Doprava Free Rádia.
0: Dávejte pozor, velký pozor na opravdu nepříjemnou komplikaci na D1 za sjezdem na Lesní Hluboké. Je to na 171. kilometr směrem od Prahy na Brno. Tady havarovala dodávka a vlak. Dálnice je průjezdná v tomto úseku pouze odstavným pruhem. Dodávka leží po nehodě převrácena na boku a kolona má přes 3 kilometry. Opuštěná za železničním viaduktem směrem na Pisárky narazilo tady nákladní auto do mostu. Opatrně, a ještě vidím v ulici Vinohrady ve Štyřicích, tady blokuje jízdní pruh, nehoda dvou osobáků. Buďte opatrní, velmi. A kdyby cokoliv, tak se nám ozvěte. Hlavně, ať v pořádku dojedete, kam potřebujete. Šťastnou cestu, aplikace k dispozici, tam můžete namlouvat zprávy, hlasovky, anebo telefon.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Teplota v centru ukazuje 10 stupňů, odpolední maximál školem 16-17, zítra 14-15 stupňů.
1: Free Radio. Hudební novinky.

0: Weekendist. Máme 12 minut po deváté a jdeme na čerstvé krimi zprávy. Nejprve za Jakubem Ghanemem.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka.
2: Dobré dopoledne posluchačům do studia Free Radio. Nečekaný pohled se v noci na čtvrtek naskytl muži čekajícímu na noční autobus na západě Brna. Krátce po 11. hodině tam uviděl osamoceného plačícího chlapce. Jeho věk odhadl na 7 let a na lince 156 vysvětlil, že rozrušené dítě ho tak vyvedlo z míry, že se ho bál i oslovit, aby ho nevyděsil. Lídky městské policie hned spěchali do Nového Lískovce a malého uslozeného školáka objevili před místním supermarketem. Na sobě měl kromě kalhot a tenisek jen triko s krátkým rukávem. Strážníci mu proto nabídli, že se může posadit do služebního auta, aby se zahřál. Rád souhlasil a po jejich starostlivých dotazech odpověděl, že nemá hlad ani žízeň. Hledal ale svoji matku, která odešla z bytu v době, kdy spal. Strážníkům se jí skutečně doma nepodařilo kontaktovat, ale oslovili alespoň sousedku a ta na ní měla uložené telefonní číslo. Po několika pokusech se jí dovolala a žena slíbila, že za synem do několika minut přijde. Dorazila kolem 11:45 a vysvětlila, že poté, co 7letý chlapec usnul, odešla za kamarádem do parku na jediné pivo. Strážníkům nadýchala téměř 1,5 promile a tak případ předali sociálním pracovníkům i státním policistům. Přeji klidný pátek, šťastnou ruku u voleb a vydařený víkend.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Savadika, Lisa za námi. 17 minutek po deváté, další krimi připravené. Pojďme tentokrát za brněnskými kriminalisty. Na telefonu je nachystaná paní Petra Hrůzová.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka. Horká
2: linka. Krásné páteční ráno. V neděli krátce před 18. hodinou upozornil oznamovatel na tísňové lince policisty na podezřelou jízdu řidiče na Vyškovsku. Muž za volantem kličkoval, nedával přednost a svým způsobem jízdy budil pozornost u ostatních účastníků provozu. Jeho cesta nakonec skončila na parkovišti u obchodního domu, kam za ním dorazili policisté. Už při prvním kontaktu bylo zřejmé, že řidič před jízdou požil alkohol. Následná dechová zkouška však překvapila i zkušené policisty. Přístroj ukázal hodnotu 4,35 promile. Ani tím ale problémy 47-letého muže neskončily. Při kontrole policisté zjistili, že má platný zákaz řízení všech motorových vozidel. Auto, se kterým vyjel na silnici, navíc nemá 8 měsíců platnou technickou kontrolu, ani nemá sjednané povinné ručení. Řidič se nyní bude zodpovídat z ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí. Přeji hezký den a naslyšenou příště. Wow.

0: Volare cantare, 9.30, tohle byly Blondýs na Free Radio. Pokračujem, čerstvé zprávy, Katka přijde, za chvilku prozradí, co je nového, mrkneme na silnice i na počasí.
1: Silnice pod Břečkovickým mostem je zavřená. GG Gym ale není. I když teď pod Břečkovickým mostem neprojdete, do GG Gymu se dostanete bez problémů. Sejďte po Hapalově dolů až k parkovišti a jste tam. GG Gym. Už 26 let na stejném místě. Silnice může být zavřená. Vaše výmluvy na cvičení, ale nechte doma. GG Gym. Hapalova 23 u Břečkovického mostu. Skonto nábyte.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
4: Přeji hezký pátek. Voliči v Česku začnou dnes ve 14 hodin rozhodovat o novém složení zastupitelstev měst, městysů a vesnic. Zhruba třetina z nich o obměně Senátu. Hlasy může volič křížkováním rozdělit mezi celou stranu nebo jednotlivé kandidáty. Lidé mohou hlasovat dnes do 22 hodin nebo zítra od 8 do 14 hodin. Sebou musí mít občanku, pas nebo aplikaci e-doklady. Na současnou slovenskou scénu komiksy o vztazích nebo fenomén rychlých šípů se letos zaměří Mezinárodní komiksový festival Koma. Začal včera v brněnské Káznici, potrvá do neděle. Kromě výstav nabízí také debaty či koncerty. Belgii dnes a v pondělí ochromí stávky a protesty pořádané odbory kvůli očekávaným rozpočtovým škrtům prosazovaným belgickou vládou. Dnes má být narušena veřejná doprava v Bruselu i ve zbytku země. Komplikace se očekávají také na hlavním bruselském letišti. David Pastrňák se 2 góly a 2 přihrávkami zásadním způsobem podílel na výhře jeho týmu nad Utahem 6-1, za který se mezi 3 tyčemi objevil i střídající brankář Karel Vejmelka. Český útočník před sezonou zvolený za kapitána Bostonu měl z předchozích 4 utkání NHL na kontě jen 2 asistence.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Jdeme taky omrknout dopravu, jak to vypadá v Brně a okolí. Pozor si dávejte, stále ve čtyřicích v ulici Vinohrady blokuje jeden jízdní pruh, nehoda 2 osobáků. Opuštěná ulice za železničním viaduktem směrem na Pisárky, tady narazilo osobní auto do mostu. No a koukám ještě na D1 171. kilometr od Prahy na Brno, tady havarovala dodávka a vlak. Dálnice stále průjezdná odstavným pruhem a dodávka leží po nehodě převrácena na boku, tak opatrně. Kdyby cokoliv, volejte nebo použijte naší aplikaci.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07.
5: Potřebujete kvalitní beton a to rychle? Stapamix Brno, brněnská betonárna s dlouholetou tradicí. Výroba, doprava a čerpání betonu. www.stappa.cz. Beton ještě dnes.
3: Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Teplota aktuálně ukazuje 11 stupňů Celsia. Odpoledne maximálně mezi 16 a 17. Ovšem, trošku studený vítr je tam. Ano, teď jsem to tam byl pokouknout, jak to vypadá venku. Fouká studený vítr zítra, denní maxima mezi 14 až 16.
6: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.

Losing It, Fisher, jeden z nejoblíbenějších hitů na Spotify. 9 hodin 41 minut na Free Radio. Co nás čeká za chviličku, tak budeme hledat tajemný film, blíží se nám pomalu 10. No a do té doby čauky s doktorem Albanem, bude tu taky Gabry Ponte, komu si žiráje, komu si bala, nebo Safeway, zpátečka Fallin. Dneska jsem se nechal inspirovat, přátelé, jedním z herců, který by dnes oslavil narozeniny. Bohužel už mezi námi není, ale výběr filmu bude podle něj. Tak držte vlnu.

0: Domácí zápas Komety Brno. Free Radio. Vyplatí se poslouchat.
1: Do Brna, do Prahy.
2: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Kik Tech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
7: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
8: Free Radio 107.

0: Yellowfish. Pizza, suši, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální suši. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
1: Tajemný film. Už za chvíli.

0: Fallen, Safe Away na Free Radio. 9 hodin 57 minut. Přesný čas, seřiďme hodinky.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A pokračujeme, další nálož muziky, připravena dole nový Glockenbach, James Hype, Serotonin, a hrát budou Erotic, Fred Come to Bed. A první nápověda z tajemného filmu za pár minut.
1: Míchejte s námi beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice? Přidejte se k Cemex. Volejte i hned. 800 11 12 12. Podívaná světového formátu přichází do Brna. Zažijte gala show s choreografií, která bere dech. Plnou akrobacie světelných efektů a stádem 16 koní, kteří i mezi plameny poslouchají na jediné gesto. Gala show Kůň pátý element přichází do Brna. Dopřejte si exkluzivní dárek od Ježíška už v adventním čase. O 20% lepší cenu si stačí napsat na našich sociálních sítích Kůň pátý element. Od 3. prosince v areálu Hněvkovského. Vstupenky na gala show nyní na ticketportal.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
5: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
6: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
5: Dnes musíte vybrat.
6: Mám tady pro vás předvýběr a
5: šíříme
6: výběr. Dvojnásobíme investice.
7: Přijmete to riziko?
5: Ale je to na
8: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
9: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

Kdyby Keša věděla, že pár let později o jejím songu vznikne další sociální síť, TikTok, byla Keša. Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio. Máme 6 minut po 10. dopolední a v tenhle ten okamžik bychom měli prozradit první nápovědu z tajemného filmu. Nic nám k tomu nebrání. Dneska

strašně jednoduchý. Mám tady pro vás českou komedii z roku 2003. Tohle je první nápověda. Další za chvilku.

0: film. Tajemný film.
1: Na Free Radio. 15 minutek po 10. dopolední a před námi je nápověda číslo 2. Přátelé, tenhle ten film, který dneska hledáme, se poprvé v českých kinech objevil 22. ledna roku 2003. Od té doby se potom s dalšími filmy stejného jména roztrhl pytel. Ano, roku 2004 byla natočena dvojka, 2005 trojka, 2013 čtverka, pak byl speciálek 2015 a roku 2019 byl ze všech dílů udlán seriál. Tohle by mělo stačit. Jako druhá nápověda si myslím, že už jsem toho prozradil hodně. Za chvilku dáme třetí.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: film. Tajemný film. Na Fírádiu.
1: Tak opět pár zajímavostí v rámci nápovědy číslo 3. Pojďme se na to podívat. Přátelé, v tomto filmu můžeme vidět, že ve všech scénách, které jsou venkovní, tak je venku slunečno. Všechny scény jsou točené za slunka. Jedním z patronů filmu byl i březnický pivovart Herold, který svého času produkoval 11-stupňové pivo, který se jmenovalo úplně stejně jako tento film. Filmovalo se na zámku Náměšť na Hané, Bechyni a Týně nad Vltavou. A v tomto filmu můžeme po 11 letech vidět zpátky na filmovém plátně Broňka Černého. Broněk Černý jako Venca z trilogie Slunce seno. Tak tady se objevil. Návrat na filmové plátno po 11 letech Broňka Černého. Tohle jsou tři nápovědy. Čtvrtou, poslední dáme za chvilku.

0: Exotic. Fred, Come to Bed z roku 1995. Za pár vteřin, přesně půl jedenáctá, čas na zprávy.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
4: Pěkné dopoledne. Na současnou slovenskou scénu, komiksy o vztazích nebo fenomén rychlých šípů se letos zaměří Mezinárodní komiksový festival Koma, který v brněnské Káznici potrvá do neděle. Kromě výstav nabízí také debaty a koncerty. Dnes a zítra je areál otevřený až do pozdního večera, v neděli už jen do 17 hodin. Voliči v Česku dnes a zítra rozhodnou o novém složení zastupitelstev měst, městysů a vesnic, ve kterých žijí. Zhruba třetina z nich bude moci v souběžném úvodním kole senátních voleb ovlivnit budoucí rozložení sil v horní parlamentní komoře. Lidé mohou hlasovat dnes od 14 do 22 hodin a zítra od 8 do 14. Výsledky z menších obcí by mohly být známy do sobotního večera. Kompletní výsledky komunálních i senátních voleb zřejmě až v neděli nad ránem. Spojené státy neobnoví útoky na Írán před listopadovými volbami do amerického kongresu. Uvedl to americký prezident Donald Trump s tím, že Washington vede s Teheránem produktivní jednání. Americká blokáda íránských přístavů však bude pokračovat. Američané půjdou ke kongresovým volbám 3. listopadu. Hokejisté Sparty podlehli v předehrávaném utkání 9. kola extraligy Kometě Brno 3-4 v prodloužení. Sparta prohrála 4. z posledních 5 utkání. Doma má na kontě jedinou výhru ze 4 startů. Kometa vyhrála 4. z posledních 6 duelů a Pražany zdolala ve vzájemných kláních po 3. za sebou.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Jdeme omrknout, jak to vypadá. Jak to vypadá s dopravou? Kde pak máme problémy? Mezi Lipůvkou a Blanskem za svatou Kateřinou zasahují záchranné složky u nehody osobního vozidla, které havarovalo do stromu. Dávejte pozor. Počítejte s omezením provozu a nárazově i s kolonami. Na D1 je to na sjezdu na Rousínov mezi 219. až 215. Od Vyškova na Brno kvůli omezení se vytvořila na 219. kilometrů kolona, tak s tím počítejte. A ještě se jdeme podívat na Blanensku. V Boskovicích Sušilova ulice nabouralo osobní auto do dopravního značení, tak buďte velmi opatrní. Kdyby cokoliv, zavolejte, díky.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07.
5: Potřebujete kvalitní beton a to rychle? Stapamix Brno, brněnská betonárna s dlouholetou tradicí. Výroba, doprava a čerpání betonu. www.stappa.cz. Beton ještě dnes.
3: Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Jak to vidí meteorologové, maximální odpolední teploty by měly vyšplhat na 16-17 stupňů. Aktuálně venku měříme krásných 12. Zítra teploty kolem 14-15.
6: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.

0: film. Tajemný film. Na Free Radio.
1: Tajemný film. A jdeme do finiše. Tak, přátelé. Důležitá zpráva pro vás. O co budeme soutěžit? Mám tady pro vás opět lupeny na hvězdárnu. Zadarmiko. A vaším úkolem je prozradit správný název tajemného filmu. Ovšem, ještě nám zbývá jedna nápověda, ta poslední. A jdeme na ní. Václav Glazar. Václav Glazar se dnes narodil. 9. října roku 1952. Bohužel zemřel 11. července roku 2018. No a v tomto filmu, který má několik pokračování, jak už jsem zmiňoval v jedné z nápověd, tak hrál, obsadil tady roli matky představené. Úžasná role. Jinak film, který jsme dneska hledali, má na svědomí Zdeněk Troška.
0: Tajemný film.
1: Volat můžete právě teď 790 107 107. Kdo prozradí správný název tajemného filmu, tak má u nás 2 vstupenky na Hvězdárnu Brno. Já vám dám ještě půl minutku na rozmyšlenou.
2: Free Radio hledá nové, zajímavé a příjemné hlasy za mikrofon.
0: Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži ten nejlepší a nejbláznivější moderátorský kolektiv brněnského éteru.
2: Hledáme moderátory a moderátorky. Hledáme prostě tebe.
0: Pošli nám krátkou ukázku tvého hlasu a něco málo o sobě na e-mail hlas@freeradio.cz
2: a splň si svůj sen. Buď jedním z nás. Moderátorem Free Radia.
0: Těšíme se na tebe. Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio.
1: Na telefonu jako první Peťa. Peťo, ahoj.
3: Čau, tady Petra. A myslím, že ten tajemný film bude Kameňák, protože má víc dílů a pak byl i seriál, takže myslím, že to bude určitě Kameňák.
1: Povídej si dál, klidně. Já jsem tady zbytečný. Já jsem tady úplně zbytečný. Tak. Potlesk zazněl, nevím, jestli jsi ho slyšela, ale ty jsi tam...
3: Neslyšela, mám to záměrně vzpomený.
1: To je tím, že jsi tam furt něco žvatlala, čověče.
3: No,
1: tak potlesk je tvůj, samozřejmě, a lupeny taky, no samozřejmě, co jiného by to bylo.
3: Super, děkuju, jsem dlouho nikdo vyhrála.
1: Gratuluju moc, doufám, že vyrazíš s někým na Hvězdárnu, máš tady u nás 2 volný vstupy a vydrž na telefonu, nepokládej, prosím, díky.
3: Jasný, díky moc, ahoj,
1: zač, čau. Tohle byla Peťa. Přátelé, Kameňák. Dneska jsme to dali extrémně jednoduchý.
0: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
4: Neděle se blíží a s ní i další domácí utkání Komety. Přijďte podpořit brněnské hokejisty v bitvě s Plzní a zažijte jedinečnou atmosféru modrobílých tribun. V neděli 11. října nesmí žádný kometák ve Winning Group aréně chybět. Tým kapitána Jakuba Fleka má přece ty nejlepší fanoušky u nás. Kometa do toho!
5: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
6: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
5: No nekecej.
6: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
7: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
8: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
9: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
0: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.

0: Holly Geretemery. Máme 10 hodin 55 minut. Přesný čas.
1: Akce týdne Komošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Neleníme, jedeme dál. Čeká nás celebrity show. Za kým půjdeme, vám prozradím už za chviličku. Teď se koukneme na muziku, která nás čeká už v nejbližších minutách na Free Radio 107 FM. Máte se rozhodně na co těšit. Startujeme třeba Vesnou a její novinkou Vínečko.
2: Ach, ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
3: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
2: A kde to najdu?
3: Na Mood.cz, je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
2: A nemáš nějakou slevičku?
3: Zadej promokod RADIO na mood.cz.
4: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
5: KBC Global Services, zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbc.globalservices.cz.
6: Tati, a promění se vytříděná petlehev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
7: Promění.
6: A v novou sukínku?
7: Promění.
6: A v paraplíčko?
7: Promění.
6: I na obal pro pastelky?
7: I v obal.
6: A v baťůžek?
7: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
8: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
6: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí, a...
7: Běž už.
8: Více na cestaodpadu.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
12: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

Přátelé, máme 5 minut po 11 na Free Radio. Startujeme s celebritkami. Za kým půjdeme dneska? Tak mrkneme například na velkou změnu módní přehlídky Elite Model Look. Nový pravidla hry. Na to se koukneme už za chviličku a mám tady pro vás jednu radostnou zprávu. Moderátor Honza Dědek se bude ženit. Nebude to teď, někdy v blízkém roce, ale prozradil v kolikati letech svého dítěte. To je docela zajímavý, tak se koukneme a budeme gratulovat. Honza Dědek bude mít svatbu. Tak se těšte, za chvilku se dozvíte víc. Free Radio. Hudební.

0: PR Odetoj. 14 minut po 11. Jdeme na celebritky.
1: Celebrity show. Celebrity show. Na Firádiu.
0: Moderátor Honza Dědek se bude ženit, má jasný svatební plán. Ano, před rokem a půl se Honza Dědek stal tatínkem dcery Jasmíny Anny. Moderátor s přítelkyní Terezou žije takzvaně na psí knížku, ale svatbě se nebrání, dokonce už má termín, přátelé. A jak sám napsal, až do této chvíle jsem neměl nejmenší tušení, co je štěstí. Děkuji nejstatečnější mamince a nejúžasnější holčičce. Obě vás miluju, napsal krátce po narození holčičky právě Honza Dědek. S Terezkou svatbu jsme nestihli, ale v plánu je. Vezmeme se, pozor, tento má velmi geniálně vymyšlený. Vezmeme se tehdy, až dceři bude 5 let. Chceme, aby z toho taky něco měla a byla družičkou v princeznovských šatech. Tak za tu dobu už bude klepat na dveře 60 právě Honzu Dědkovi, tak by mohl oslavu kulatin spojit s veselkou. A to by bylo úžasný. Tak gratulace veliká. Ještě pár let počkáme, ale ono to uteče jako voda. Tommy Cash, Espresso Macchiato, za chvilku se koukneme na krásní lidi. Ženy a muže, Elite Model Look. Změnili se pravidla. A jak? No budete překvapeni. Tak držte vlnu.

0: Chlorofila, hymna číslo 2. Za námi. Máme 11 hodin 29,5 minutky aktuálně a jdeme na zprávy.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
5: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
6: Pěkné dopoledne. Voliči dnes a zítra rozhodnou o tom, kdo bude vládnout v jejich obcích následující 4 roky. V souběžném prvním kole senátních voleb voličské hlasy napoví, nakolik se obmění třetina horní parlamentní komory a jak silnou většinu si v Senátu udrží současná sněmovní opozice. Volební místnosti budou dnes otevřeny od 14 do 22 hodin, zítra od 8 do 14. V kuřecím masu z Lidlu našla státní zemědělská a potravinářská inspekce bakterie způsobující onemocnění salmonelóza. Letos jde už o několikátý případ, kdy je v chlazeném masu v některém z řetězců drůbeží maso s těmito bakteriemi. Nemocí se například nakazily stovky žáků a vyučujících ve školní jídelně v Praze Újezdu nad Lesy. Slovenští zdravotníci přesunuli malá siamská dvojčata do běžné nemocnice v Popradu. Skončila tak jejich hospitalizace v bratislavském specializovaném zařízení, kde byla od narození letos v červnu. Termín dříve oznámeného oddělení dvojčat ve specializovaném zařízení v Saúdské Arábii zatím nebyl stanoven. David Pastrňák se 2 góly a 2 přihrávkami zásadním způsobem podílel na výhře hokejistů Bostonu 6-1 nad Utahem, za který se mezi třemi tyčemi objevil i střídající brankář Karel Vejmelka. Nový kapitán Bruins včera odehrál jasně nejlepší zápas v začínající sezóně NHL. Z předchozích 4 utkání měl na kontě jen 2 asistence. První gól v sezóně vstřelil také Adam Klapka. Jeho Calgary ale prohrálo doma 3-7 s Colorédem.
5: Víme, kde to housne. Doprava Free Rádia.
0: Musím mrknout, jak vypadá provoz. Židenice, Šámalova ulice, Havárkova u Sobáku, neprůjezdný jeden pruh. Dávejte pozor. Mezi Lipůvkou a Blanskem je to za svatou Kateřinou. Tady jsou záchranné složky u nehody osobního vozidla, které havarovalo do stromu. Pozor. Na D1, 219. je to ve směru na Brno. Tady bourala 2 osobní vozidla, blokovány je tu taky jeden pruh. Jezděte opatrně, šťastnou cestu, kdyby cokoliv od vás, tak se nám ozvěte. Buď telefon, nebo apka.
5: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07.
7: Potřebujete kvalitní beton a to rychle? Stapamix Brno, brněnská betonárna s dlouholetou tradicí. Výroba, doprava a čerpání betonu. www.stappa.cz. Beton ještě dnes.
5: Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Je tam chladně, je to poznat. 13 stupňů venku, aktuálně odpoledne 16 nebo 17, v noci teploty kolem 7 stupňů, v neděli 5 stupňů, v nočních teplotách, v pondělí dokonce 3 stupně, tady vidím. Jinak sobota, neděle, zítra bude chladněji, teploty 14-15 stupňů, v neděli kolem 16.
8: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajské reality.cz.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Doktore, doktore, pojďte sem. Co se děje? Já necítím své nohy. A to je normální. Napřímu vás vždycky opláchnou.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: It's a Woman's World, Katy Perry na Free Radio, 11 hodin 40 minut.
1: Celebrity show na Free Radio.
0: Elite model look mění pravidla hry, přátelé, budete překvapeni. Modeling se mění a s ním i způsob, jakým se veřejnosti představují nové tváře. A co si budeme povídat, z elite model looku tak vychází spoustu krásných, známých tváří a celebrit. A právě projekt Elite Model Look pro Českou republiku a Slovenskou republiku letos sadil na moderní trend, který už několik let ovládá světové módní domy. To znamená, že místo klasické módní přehlídky na molu, tak finalisty představí prostřednictvím působivého fashion filmu. Je to tak. Sociální sítě a digitální platformy dnes určují tempo módního průmyslu a organizátoři prestižních soutěže Elite Model Look pro Českou a Slovenskou republiku na tento vývoj zareagovali po svém. Mladé talenty tak letos nedostali pouze na přehlídkové molo, ale stali se součástí vizuálního příběhu, který zachycuje jejich cestu od prvního objevení až po vstup do světa profesionálního modelingu. No, tak to se máme na co těšit. Bude samozřejmě venku, že jo, můžeme si do digitální kvalitě prohlídnout ty příběhy a tak dále. Možná z toho bude i větší zážitek, než jenom právě procházka a přehlídka na módním mole. Za mě docela dobrý nápad. Freischwimmer, za chvilku Afrojack a dáme i Kelis, Trick Me. Free Radio.

0: Jasen.
1: Takže, tvé poslední rozhodnutí, číslo, který je na poslední pozici, je které?
2: Nula.
1: Nula. Je tam nula!
2: Tak už nemám teda nulu na tom kontě teda.
1: Slávku, je pravda, už ti tam přistává 5000 korun. Správné číslo 079010. To byl ten 5 litr, který ty gratulace získáváš od nás. Moc gratulujem. Co si koupíš?
2: Děkuju moc.
1: Nemáš zač?
2: Jednou na nákup a bude utržet.
1: Nebo jednou natankovat. Slávku, moc gratulujem. Je to tvoje, vyhrál si bankovku.
3: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
5: KFC ti zase nabízí víc.
6: MacBooky Neo,
5: iPhone 17,
6: laserové projektory,
5: sluchátka Apple Beats
6: a stovky dalších cen.
5: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
6: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
5: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
9: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
10: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
11: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
12: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
13: Free Radio 107 FM. 107 FM.
14: Vyhněte se těmto situacím. Nadešel čas na pravidelnou kontrolu vašich vozů před zimní sezónou.
15: Nezapomeňte zkontrolovat kvalitu autobaterie, funkčnost brzd a stav provozních kapalin.
14: Šťastnou cestu vám přeje Free Radio.
16: Hledáte nové auto, motorku nebo servis, na který se můžete spolehnout? Zastavte se v Autonově. Najdete u nás skladové modely Škoda a přes 200 prověřených ojetých vozů. Postaráme se o prodej i servis motorek KTM a GasGas. Samozřejmostí je autorizovaný i pozáruční servis vozů Škoda, Volkswagen i Volkswagen užitkové, včetně oprav po nehodě. Autonova. Už více než 50 let na masné uzvonařky. Více na autonova.cz.

0: hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pětikilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Zpátečka Frýnádia.
3: Zpátečka Frýčka.

0: Hezký vzpomínky na muziku, která právě hraje pod námi. Jaký má Lukáš? Ahoj, Luky, čau.
1: Krásné! Už je odpoledne, prosím tě, je prvá, nebo...
0: Poledne.
1: Poledne. Mm-hmm. Já vůbec nejsem zvyklý říkat tento čas.
0: Já taky ne.
1: Krásné poledne.
0: Já bych vlastně měl být, že?
1: A kdyby to... Ty bys to měl trošku znát. A kdyby to bylo posluchačům divné a říkají si, Ježíš Maria, co se děje, kde jsem se zasekl, to byla dlouhá kolona, už je Freebox, ne, přátelé, pátek Freebox nebude, ale co tady dělám ve 12, jdu takhle okolo a vidím tady smutného Romana, tak si říkám, já toho chlapce rozveselím. Romane, já tě jdu rozveselit.
0: A vysílat, jdeš si vydělat.
1: Počkej, já musím taky pracovat.
0: No budeš vysílat. Máš maratonek. Já jsem měl maratonek včera.
1: Měl jsi, no, já jsem slyšel.
0: Dneska budeš mít maratonek ty, protože od 12 až do konce hitparády, kamaráde.
1: Až do konce hitparády jsem tady.
0: Jo. A ne, že to budeš flákat.
1: Nebudu, ne, bude to jízda. Přátelé, slibuju, že to bude jízda, nehrozí ani vteřina odpočinku pro vás, samozřejmě kopec zábavy a kopec muziky na Free Radio.
0: A lupeny na kometu budou ještě k tomu. Luky, nechal jsem tě. Velký pozdrav, musím pozdravit taky jednoho pracovníka v gastronomii. Mýho kamaráda. Laďu?
1: Jo, takhle, já jsem chtěl říct, že mě pan Polerajch vůbec nevadí.
0: On je takový druhý Polerajch. On vařil u nás v Ivanovicích, v jedné hospůdce, která už tam nefunguje, a bylo to peckovní, tak on teďka poslouchá, tak jsem říkal, že bych ho pozdravil.
1: A, Ježíš, to je hezký.
0: A ať se mu dobře pracuje.
1: Ať se mu hezky pracuje. Zdravíme!
0: Pojďme se podívat na music, co nás čeká. Doufám, že nevaří párky po tom včerejšku, protože měl k té naší předávačce včera taky připomínky, že jsi mě tady...
1: Já jsem naše párky řešil až do Freeboxu včera s posluchači, protože spousta lidí to zaznamenala, psala mě Rob, psala mě Culda, psali mě lidi, že se jako nasmáli u té předávačky. A ty jsi teďka zase využil to, že zdravil s kamaráda. Všichni u těch kuchařů vždycky zdraví, Ježišmarja, a v čem a co vaří výborně a v čem je dobrý. A hrozně machrujou. No. Je to tvůj kamarád jako dobrý?
0: Je to dobrý kamarád.
1: Tak, a můžeš prozradit, co mu nejde?
0: Co mu nejde?
1: Co mu nejde?
0: Člověče.
1: Já mám taky kamaráda kuchaře, Tomáše, ty ho znáš?
0: No, jasně, no.
1: A tomu nejdou ryby, nebo on teda jako umí ryby celý život, ale jednou je spálil a měli jsme takový jako křeplavý pstruhy a od té doby se mu za to směju.
0: Zrovna ten Laďa, to je kapacita, člověče. Mu jde všechno.
1: Fakt, jo. Mm-hmm. Laďo, my jo. Tě zdravíme. Jestli ti jde všechno, tak tě máme rádi.
0: On by byl dobrý starosta, si myslím, člověče.
1: Jako fakt?
0: Mhm. Je bude úplně všechno.
1: Tak zvoláme pořádně. Laďa, nahrad!
0: Alexandra Sten k tomu taky Set Me Free. A dáme Mary J. Blige. Jsme úplně zapomněli okomentovat tu písničku, ale to ne to R&B jako R&B, když je to Millennium R&B. Já si vždycky vzpomínám na ty taneční parkety, narvaný, ty prdelky, jak se tam kroutily.
1: A vzpomeň nějaký klub, co už neexistuje. Vzpomeň nějaký klub, třeba co si pamatuješ.
0: Co už neexistuje.
1: No tak ale kde jsi třeba hrával i ty
0: já jsem jako hrával, DJ? Já jsem hrával mimo Brno, to víš. Já jsem v Brně nejezdil, protože tady platili úplný prd ty kluby. Ono je to tady asi furt, ne?
1: Jako, já že... jsem chtěl říct, že to jako zůstalo. To nech to plavat.
0: Hele, já jsem nehrával za 15 za večer, tenkrát, když mi bylo nějakých 18, 19.
1: To je krásný.
0: Já jsem jezdíval víc, jako jo. Takže...
1: No a nějaký klub, co ti připomíná třeba tahle muzika? Já vždycky vzpomínám, když slyším kvalitní R&B na -1. To bylo přímo ve městě, přímo na Svobodňáku byla -1, kdo pamatuje, tak pamatuje.
0: Tak já jsem to měl asi 70 kilometrů, já Třebíč z Nojemka. To ti nic neříká, že?
1: Počkej, z Nojemka v Třebíči?
0: No.
1: Jako, myslím, že jsem se tam jednou taky potácel okolo, no. Ale nejezdil jsem tam pravidelně.
0: A když jezdím na chalupu, tak jezdím přes Zvole, a to si vždycky vzpomenu na vás, to jste tam jezdívali.
1: Kamaráde, Zvole, tam byly party ve Zvole.
0: A kde to tam bylo, prosím tě, tady
1: skoro? Hele, na konci Zvole vpravo je taková budova něco jako škola, prostě aha. Obrovská budova, velký kulturák, projdeš Zvole, esíčko, takový to úzký, vyjíždíš nahoru do kopečka a na pravé straně je právě ta budova, kde byl prostě obrovský jakoby kulturní centrum a tam právě jsme dělali s Karlem Kelčou diskotéky a myslím, že jako Franta, který tam jezdíval sama, nebo který to dokonce František měl tak nějak na starosti ten program, tak do dneška asi někde jako žije, ale je to hrozně dávno a já myslím, že to jsou jako hodně staré vzpomínky na disco ve Zvole, které jsme jako dělávali. No.
0: To je tak, když se potkají na předávačce v rádiu dva DJové a melou a melou a o tomhle by se dalo mluvit asi hodiny a hodiny. Že?
1: Asi jo, něco tam pustí.
0: Na kterou diskodéku nerad vzpomínám teda, tak to můžu říct naplno, tak je Diverzion Ivančice.
1: Fakt? Tam jsem nikdy nebyl.
0: Tak to buď rád.
1: Hele, tak jsme
0: někdo,
1: rádi.
0: Někdo nám volá.
1: Pojďme do toho.
0: Kdo pak tam? Dobrý den. Haló?
2: Haló? Haló, haló.
0: Ano.
1: Ano, tady dvakrát. Haló, Roman, haló, Luky.
2: Já bych se chtěl zeptat, jestli jste hrávali i na Prasecu, teda pardon, klubu 007.
0: Popravdě mě pan Sinek nikdy nekontaktoval a nehrál jsem tam. Hrál jsi na Prasecu, Luky?
1: Ne.
0: Ne, klub 007 ne.
1: Navštěvoval jsem často. Mnohokrát jsem tam pro ožralýho DJ přijel. ale nebudu jmenovat.
2: A proč k tím ožralým myslíš pána, co pracuje v jednom nejmenovaném shopu s DJ technikou?
1: Já bych to nechtěl tak jako specifikovat.
2: Dobře, no, pardon.
1: Já bych to nespecifikoval, protože já bych přece nikdy o Alešovi nic špatného neřekl.
2: No tak nemenovat, no.
1: Jdeme dál, kluci.
0: Nemenovat. Počkej, a není to náhodou ten dobrý DJ, který ho zvozil? Nevolá nám teďka náhodou ten DJ, pro který ho se zděl?
1: Nevolám. To není on, ne, určitě ne.
0: Hele, díky chlape, měj se krásně, čau, ahoj.
2: Jasný, zatím čau.
0: Ahoj. Proč zrovna prasec, člověče?
1: No, protože se tam jezdívalo, je to kousek, že jo, Hradčany, Utišnova,
0: Nulová sedmička,
1: bylo to obrovský, bylo to v jednu chvilku velký boom, bylo to in, každý, kdo tam jakoby nebyl, tak jakoby nežil a právě proto se na prasec prostě jezdívalo.
0: 12 hodin, jsme prokecali 5 minut, dobrý, tak jo, příští, co?
1: Ne, já se těším na to vysílání, já totiž moc často nevysílám po 12. A já jsem zvědavý, jaký to bude.
3: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
8: Přímo bychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
7: A co je Chytrárt?
8: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
7: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
9: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
10: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
11: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
12: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
0: Nejenom to, že jsme tady prokecali celou délku

0: jako tečku, jako přímo na nos, no. Tečku. Hezky jsi to řekl, hezky jsi to řekl.
1: Lukáš Bartl, připraven. A přátelé, dneska si s ním užijete od dopoledne až do večera i hit parádu.
0: Mně se líbí, jak ten kolega to užívá, protože tomu to končí a přesně ví, že ten druhý bude dřít. Já věřím, že to mají i posluchači v práci stejně, že máte takovýho toho škodolíbýho kolegu, který vás vždycky poplácá po zádech, když máte před sebou nejvíc práce. Tak Romčo, děkuju.
1: Mějte se krásně. Myslím si, že bychom se s Lukášem na předávačkách neměli potkávat.
0: Už. Nejsou na to podmazy.
1: Teďka budeme hrát v této hodině místo 15 písniček, tak jenom 12. Víc jich nestihneme. Přátelé, po víkendu se těším v pondělí 7 ráno naslyšenou. Opět budu tady. Teď už Lukáš Bartl.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

Tak tohle byla muzika ze Spojených států amerických, konkrétně pan Florida a jeho I Cry. 9:30 po 12. No, máme popolední. Doufám, že máte něco dobrého k obědu. Pokud jste ještě neobědvali, tak utíkejte, ať máte něco teplého v bříšku a ať se vám dobře pracuje. Pokud makáte, tak ať vám ta práce utíká hezky od ruky. Pokud lítáte někde po studiích, studujete a učíte se, tak ať vám to učení leze hezky do hlavy. Do odpolední free party posílám další skladby Alexandra Sten a Donny, Set Me Free, k tomu Italo Brothers, Loud and Wild, nebo taky Drum Sound a Bassline Smith. Zkrátka, bude tady legrace, bude tady zábava a bude tady kvalitní muzika. V odpolední free party už za okamžik brněnské dění. Takže ještě jednou, čas 12:10. Od mikrofonu vás zdraví Lukáš Bartl a už za 3 songy se podíváme na aktuální události z města Brna. Hezké odpoledne. Free Radio. Hudební

0: Mrkneme se, co nového se událo v městě Brně. Jsou to dobré informace. Park Danuše Muzikářové v centru Brna čeká dlouho plánovaná proměna. Ano, dočkali jsme se. Dělníci se pustili do první etapy rekonstrukce, která přinese nové cesty, osvětlení, ale i galerijní stezku s uměleckými díly. Hotová má být začátkem příštího léta. Super informace. Dnes dopoledne proběhlo slavnostní zahájení. Je to prosím vás informace, která je z úterka, to znamená, že celé to první kopnutí proběhlo v úterý. Ano, abyste si nemysleli, že to proběhlo dneska. Byla to dlouho plánovaná rekonstrukce parku Danuše Muzikářové, který se nachází mezi Rooseveltovou a Běhounskou ulicí a Moravským náměstím. Rekonstrukce bude rozdělená na dvě etapy s tím, že první etapa by měla být dokončena začátkem léta příštího roku. První etapa bude zahrnovat především budování nových cest, galerijní stezky a výměnu mobiliáře a také nové osvětlení. Stávající zeleň zachováme v co největší míře a doplníme ji o novou, popsala plán revitalizace Ludmila Oulehlová, první místostarostka městské části Brno-Střed, která má na starosti oblast životního prostředí městské části. V rámci proměny parku spolupracuje městská část i s Moravskou galerií. Ano, spolupracujeme s panem ředitelem Janem Presem, který se bude částečně starat i o náplň toho parku, protože zde vznikne galerijní stezka, která si povine tím středem a počítáme s tím, že Moravská galerie se bude umisťovat na přechodu, na přechodnou dobu různé plastiky a také umělecká díla za své sbírky, řekl informace o stezce Vojtěch Mencel, starosta městské části Brno-Střed. Plán je rozdělen na dvě etapy z důvodu stavby podzemních garáží, nad kterými park vznikne, druhá část nového parku. Ta zahájí rekonstrukci okamžitě po dokončení první etapy. V rámci druhé etapy vznikne v zadní části parku piceta a vodní prvek s kaskádami. No a projekt, tomuto projektu předcházela ještě architektonicko-urbanistická soutěž z roku 2018. A tu se svým návrhem vyhrál architekt Jiří Vokřál a jeho architektonický ateliér. Ten dohlížel na celý projekt a jeho realizace se bude maximálně odvíjet podle toho vítězného návrhu. Na stavbě bude pak pracovat společnost Skanska, která realizovala například i proměnu Moravského náměstí. To znamená, bude to v Brně hezčí, kultivovanější a máme se na co těšit. Hezké odpoledne.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.
2: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

12:30, podíváme se na aktuální zprávy, k tomu taky informace o počasí a taky informace z dopravy. Takže hezky postupně, prvně hity, které nás čekají. Chystám tady Capital Cities, Safe and Sound. Safe and Sound. A do odpolední free party poletí taky Lady Gaga, Abracadabra.

0: Muzika připravená, ano, a my vyrážíme právě teď na silnice. Podíváme se, jak to vypadá s aktuální dopravou. Doprava a počasí na Free Radio právě teď.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Na silnicích máme docela rušno, odpolední kolona zatím neukazuje úplně to nejhorší, co na co jsme zvyklí v odpolední špičce v Brně, no ale podíváme se na komplikace, které by vás na vašich trasách mohly zdržet. V Brně v Židenicích v Šámalově ulici se srazila dvě osobní auta, místo je průjezdné pouze jedním pruhem, zdržení je tam minimální, buďte opatrní. Podíváme se do centra města, jak to vypadá s kolonami a s intenzitou dopravy, zatím je to provoz zhruba trojka čtvrka, na jihu celkem silný provoz okolí Zvonařky a taky na Hněvkovského ulici, to znamená na příjezd do Komárova, tam buďte opatrní. Kratší kolonu hlásíte na Křenové i na Táborské ulici a buďte opatrní také na Cejlu, na Kolišti a v okolí Moravského náměstí. Další kratší kolonu máme aktuálně na Hlinkách, tak tam buďte opatrní. No a komplikovaný úsek dálnice D1 a v okolí dálnice D1 zatím teda nemám hlášené žádné větší komplikace, tak doufáme, že nám to dneska odpoledne s D1 vydrží a že to bude v dopravě v pohodě. Šťastnou cestu přeje Free Radio 107 FM. Pokud máte cokoliv dalšího, využijte aplikaci Free Radio a nebo rovnou volejte na dopravní linku.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: 16,5 stupně máme aktuálně v Brně, podíváme se na ty odpolední teploty, ty se budou pořád a stále držet někde okolo 16 stupňů, vypadá to, že do večera žádné přehánky očekávat nemusíme. Večerní teploty pak okolo 11 stupňů Celsia, no a během noci se nám teploty propadnou až na pouhých 7 stupňů. Zítra očekáváme z počátku dne ráno a večer zataženo, takže nejenom z počátku dne, ale během celého dne bude zataženo, odpoledne mírný déšť a noční teploty potom okolo 10 stupňů Celsia.
2: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
4: Přeji hezký pátek. V neděli ve 14 hodin bude na Špilberku odhalena socha mimozemšťana Figurda. Akce se uskuteční za účasti zástupců Muzea města Brna a brněnského planetária na severní terase Špilberku. Voliči v Česku dnes a zítra rozhodnou o novém složení zastupitelstev měst, městysů a vesnic, ve kterých žijí. Lidé mohou hlasovat dnes od 14 do 22 hodin a zítra od 8 do 14. Výsledky z menších obcí by mohly být známy do sobotního večera. Kompletní výsledky komunálních i senátních voleb zřejmě až v neděli nad ránem. Americký ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy mladší zahájil celorezortní iniciativu, která má zkoumat a dokumentovat zdravotní problémy hlášené po očkování. Iniciativa je nejnovějším krokem Kennedyho, který roky zpochybňoval bezpečnost vakcín. Před nástupem do funkce založil organizaci proti očkování a usiloval o změnu ve federální očkovací politice. V procesu týkajícím se úmrtí fotbalové legendy Diega Maradony požaduje obžaloba tresty odnětí svobody v rozmezí od 4 do 12 let pro šestici zdravotníků, kteří se podíleli na péči. Státní zástupce je viní ze zabití z nedbalosti. U soudu v Argentině prohlásil, že chaotická organizace vedla k zanedbání péče a Maradona byl ponechán svému osudu.
5: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz

0: Rebel Bill Nelson.
1: Takže, tvé poslední rozhodnutí, číslo, který je na poslední pozici, je které?
2: Nula.
1: Nula. Je tam nula!
2: Tak už nemám teda nulu na tom kontě teda.
1: Slávku, je pravda, už ti tam přistává 5000 korun. Správné číslo 079010. To byl ten 5 litr, který ty získáváš od nás. Moc gratulujem. Co si koupíš?
2: Děkuju moc.
1: Nemáš zač?
2: Jednou na nákup a bude
1: utržet. Nebo jednou natankovat. Slávku, moc gratulujem. Je to tvoje, vyhrál si bankovku.
3: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.
4: Silnice pod Břečkovickým mostem je zavřená. GG Gym ale není. I když teď pod Břečkovickým mostem neprojedete, do GG Gymu se dostanete bez problémů. Sejďte po Hapalově dolů, až k parkovišti a jste tam. GG Gym. Už 26 let na stejném místě. Silnice může být zavřená. Vaše výmluvy na cvičení, ale nechte doma. GG Gym. Hapalova 23 u Břečkovického mostu.
3: Míchejte s námi beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice? Přidejte se k Cemex. Volejte i hned. 800 11 12 12.
5: Ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
6: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
5: A kde to najdu?
6: Na Mood.cz, je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
5: A nemáš nějakou slevičku?
6: Zadej promokod RADIO na mood.cz.
4: Podívaná světového formátu přichází do Brna. Zažijte gala show s choreografií, která bere dech. Plnou akrobacie světelných efektů a stádem 16 koní, kteří i mezi plameny poslouchají na jediné gesto. Gala show Kůň pátý element přichází do Brna. Dopřejte si exkluzivní dárek od Ježíška už v adventním čase. O 20% lepší cenu si stačí napsat na našich sociálních sítích Kůň pátý element. Od 3. prosince v areálu Hněvkovského. Vstupenky na gala show nyní na ticketportal.cz.
7: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
8: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
7: No nekecej.
9: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Free Radio 107 FM. 107 FM. FM.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Žijeme Brnem.
1: Za pár minutek už 13. hodina odpolední. Doufám, že máte po dobrém obědě, že vám všechno chutnalo, že jste si pochutnali. No a teď se podíváme taky na dění z města Brna. Máme tady informace od městské policie.
2: V neděli krátce před 18. hodinou upozornil oznamovatel na tísňové lince policisty na podezřelou jízdu řidiče na Vyškovsku. Muž za volantem kličkoval, nedával přednost a svým způsobem jízdy budil pozornost u ostatních účastníků provozu. Jeho cesta nakonec skončila na parkovišti u obchodního domu, kam za ním dorazili policisté. Už při prvním kontaktu bylo zřejmé, že řidič před jízdou požil alkohol. Následná dechová zkouška však překvapila i zkušené policisty. Přístroj ukázal hodnotu 4,35 promile. Ani tím ale problémy 47-letého muže neskončily. Při kontrole policisté zjistili, že má platný zákaz řízení všech motorových vozidel. Auto, se kterým vyjel na silnici, navíc nemá 8 měsíců platnou technickou kontrolu ani nemá sjednané povinné ručení. Řidič nyní bude zodpovídat z ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí. Přeji hezký den a naslyšenou příště.
1: Děkujeme za informace. To jsou věci, přátelé. No, rozhodně alkohol za volant nepatří a my se podíváme na další muziku.
3: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Přesný čas, 12. hodina, 57. minutka, za 3 minuty 13. hodina a do éteru poletí Marlon Hofstadt, It's That Time, Fisher Remix. Připravená je taky pecka Give Me Your Love, John Newman a Sigala. A o další petardu na Free Radio se postarají společně Tayo Cruz a taky Florida. Do dnešního odpoledne po obědě Hangover. Krásné páteční odpoledne přeje Free Radio.
0: Free Radio 107 FM.

dopoledne přeje od mikrofonu aktuálně Lukin. A takhle krásně my si tady hrajeme. Tayo Cruz, Florida, Hangover, 8,5 minuty po 13. hodině, pokračování odpolední free party. No a já, když slyším slovo party, tak to prostě musí být party. Faruko, Juan Magan, před námi novinka Marble Nights, bude taky Mark Korn a Semitu, nebo Karolina Marquez. A chystám pozvánku do Zoo. Free Radio, hudební novinka.

0: Ladíte Free Radio, posloucháte odpolední Free Party, 18. minuta po 13. hodině, no a v Brně se hodně mluví o zoologické zahradě. Máme tady krásnou pozvánku od mluvčího Jana Bedřicha, pojďme se tedy podívat, co nám sdělí pan Bedřich.
1: Dobrý den a ahoj z brněnské zoo. Říjen máme v plném proudu a tak nalákám na akce, které pro vás chystáme. Zapište si tedy například 14. října, kdy v zoo proběhne další z přednášek o biodiverzitě. Tentokrát s názvem Krásný, děsivý či nechutný a neb vztah lidí ke zvířatům. Začínáme ve 4 hodiny odpoledne ve vzdělávacím sále správní budovy a vstup je zdarma. Ten samý týden 17. října zvu na běh pro tygry, kde můžete společně s námi podpořit ochranu těchto nádherných šelem ve volné přírodě. Rezervace ještě běží a odkaz najdete na našem webu. No a zapomenout nesmím ani na samotný závěr října, kdy nás konkrétně 31. čeká oblíbený Halloween. Samozřejmě zvu i do zoo v jakýkoliv jiný den. Otevřeno máme každý den od 9 do 5 a sezónní vchod funguje jen pátky a víkendy. Těšíme se na vás. Jsme zoo Brno, ne na Smečka.
0: Tak tohle byly informace od mluvčího zoologické zahrady Jana Bedřicha. Já si myslím, že ty pozvánky jsou docela lákavé. Například mě osobně zaujal běh s tygry. Tygr, prosím vás, to je ale kočička.
2: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.
3: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Hollywood a taky Sean Paul, skladba Darlin za námi, přesný čas 13:25, no a za 5 minutek budou připravené zprávy z dopravy a také zprávy plus počasí. Do té doby ještě zpátečková muzika Florfila Andem 4 z roku 2000.
1: Zpátečka Free Radio. Zpátečka Free 2000.

0: Vzpomínková záležitost v éteru Free Radia, konkrétně Anthem 4 z roku 2000 od projektu Florfila. Minutka schází do půl druhé, no a na 107 FM jsme připraveni. Připravená je muzika, k tomu taky zprávy, doprava, počasí, to vše právě teď. No a začínáme se skladbou Sorry Papi. Topic a Becky G za okamžik v éteru Free Radia. V následující půl hodince taky Avicii Hey Brother. A chystám pro vás taky Bang Bang. Když pod pořádnou petardu, tak Bang Bang. Ano, tentokrát to budou Galantis a jejich skladba Bang Bang. Krásné odpoledne a příjemný poslech přeje Free Radio. Teď už zprávy.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
3: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapsičky pro kočky, drůbeží výběr, 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
5: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
0: 13. hodina, 30. minutka a my můžeme jít na zprávy.
6: Pěkné odpoledne. Voliči dnes a zítra rozhodnou o tom, kdo bude vládnout v jejich obcích následující 4 roky. V souběžném prvním kole senátních voleb voličské hlasy napoví, nakolik se obmění třetina horní parlamentní komory a jak silnou většinu si v Senátu udrží současná sněmovní opozice. Volební místnosti budou dnes otevřeny od 14 do 22 hodin, zítra od 8 do 14. Do konce letošního roku skončí podle ministerstva dopravy platnost ještě více než 202 tisíc řidičských průkazů. Lidé by si je proto měli zkontrolovat a případně požádat o nový. To lze vyřídit i online přes portál dopravy. Období, po které je řidičák platný, je v současné době nastaveno na 10 let. Resort dopravy chce platnost prodloužit na 15 let. Modul společnosti SpaceX se 4člennou posádkou mise Crew 12 přistál na padáku do Tichého oceánu u pobřeží Kalifornie po 8 měsících na Mezinárodní vesmírné stanici. Jejich návrat živě vysílal Americký národní úřad pro letectví a vesmír. České fotbalistky dnes doma proti Skotsku zahájí semifinále baráže o postup na mistrovství světa. Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové se pokusí vytvořit si co nejlepší pozici do odvety, která se odehraje v úterý na hřišti soupeře. Úvodní duel v Pardubicích má výkop v 19 hodin.
0: Tolik zprávy na Free Radio a teď už se přesouváme za dopravou. Vyrážíme na silnice.
5: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: Situace v dopravě se nám dnes odpoledne malinko komplikuje. Podíváme se na ty zásadní zádrhely, špunty, kolony a hlavně překážky. Začínáme na dálnici D1, ano, bohužel, 197. kilometr směrem z Brna na Vyškov. Tady stojí v pravém pruhu porouchané nákladní auto. Doporučujeme snížit rychlost. Dálnice D1, 198. kilometr směrem na Prahu. Tady se v pravém pruhu srazila auta, je tam dopravní nehoda, kolona má zhruba 2 kilometry, takže i na 198. kilometru buďte velmi opatrní. Další komplikace, opět dálnice D1, tentokrát 172. kilometr, je to ve směru na Prahu, tady stojí na krajnici odstavené nákladní vozidlo, kolona se prý zatím netvoří. V Brně na Tržní ulici na křižovatce s ulicí Klíčovou bourala 2 osobní vozidla a neprůjezdný je tam 1 jízdní pruh. Počítejte se zdržením a také s komplikacemi v této oblasti. No a další zdržení a komplikace rozhodně hlásíte aktuálně v Komárově, Měvkovského, Sokolova, tady máme velmi silný provoz, okolo Zvonařky taky opět Zvonařka opuštěná Hladíkova až k Heršpické, z Heršpické se to táhne ta kolona až na Poříčí na Nové Sady, no a v okolí Poříčí také opatrně na Vídeňské ulici směrem do centra a nebo křížení Vídeňská Poříčí nebo Vídeňská Křížová před Mendlovým náměstím, tady máme hlášenou také kolonu. Další zdržení okolo 5 až 10 minut očekávejte na Kolišti a na Milady Horákové, kratší kolonu aktuálně hlásíte i na Táborské ulici a na Žarošické. No a opět musíme i dnes odpoledne počítat s komplikacemi v okolí Kníňské ulice. Na Žabovřeské a na Kníňské se pomalu vytvářejí kolony. Zatím je to se zdržením okolo 3 minutek, ale myslím si, že to v odpolední špičce ještě může narůstat. Takhle tedy k té aktuální situaci v dopravě ze studia Freerády a přejeme bezpečný dojezd a šťastnou cestu. Pokud máte novější informace nebo čerstvější zprávy, využijte aplikaci Freerádia anebo rovnou volejte na dopravní linku. Děkujeme.
5: Dopravní linka Freerádia. Volej 608 37 27 07.
7: Potřebujete kvalitní beton a to rychle? Stapamix Brno. Brněnská betonárna s dlouholetou tradicí. Výroba, doprava a čerpání betonu. www.stappa.cz. Beton ještě dnes.
5: Víme, jak bude. Počasí Freerádia.
0: Brno hlásí aktuální teploty okolo 16 stupňů Celsia, odpoledne dneska bez deště a bez přeháněk, večerní teploty okolo 14-12 stupňů a noční teploty pouze na 7 stupních. Zítra očekáváme ráno a večer zataženou oblohu, odpoledne k tomu ještě mírný déšť a přeháňky, teplotní maxima zítra během dne mezi 15 a 16 stupni a zítřejší noční teploty padnou na 10 stupňů Celsia.
5: A teď už tvoje muzika na prvním místě. Freerádio, Freerádio, Brno 107 FM.
8: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.

0: Neděle se blíží a s ní i další domácí utkání Komety. Přijďte podpořit brněnské hokejisty v bitvě s Plzní a zažijte jedinečnou atmosféru modrobílých tribun. V neděli 11. října nesmí žádný kometák ve Winning Group aréně chybět. Tým kapitána Jakuba Fleka má přece ty nejlepší fanoušky u nás. Kometa do toho!
1: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě. Skonto
5: nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 000 korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
7: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Krema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
8: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
9: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
10: Free Radio. Burza práce.
11: Máme 5 vteřin před 14:45, nebo před 14:45, správně řečeno, a před námi čerstvá burza práce. Budeme hledat zájemce na pozici učitel nebo učitelka odborného výcviku se zaměřením na stavo.
10: Free Job.
11: Mzdové rozpětí na této pozici bude od 37 580 korun za měsíc. První kontakt e-mailem, hledáme učitele nebo učitelku odborných předmětů se zaměřením na stavo, tedy stavební fakulta, na střední školu na plný úvazek, zástup za nemoc. Kvalifikační předpoklady podle zákona 563/2004 sbírky o pedagogických pracovnících. Platová třída 12. Nástup je možný i hned. Další kontakty a hlavně podrobnosti najdete jako vždy na Free Radio. freeradio.cz/burza-práce.
10: Free job.
11: A pokud byste chtěli v éteru Free Radia inzerovat svoji nabídku práce nebo brigády, veškeré podklady zasílejte na práce@freeradio.cz a náš tým se postará o to, aby vaši nabídku slyšelo minimálně celé Brno.
10: Free job. Free job. Na Free Radio. Free Radio 107 FM. 107 FM. FM.

0: Free Radio. Novinky v kinech.
1: Je to tak, posloucháte Free Radio na 107.fm a v rámci odpolední Free Party nahlídneme, na co aktuálně můžete vyrazit do kina.
2: Do kin vstoupila také odlehčená česká komedie Tango pro tři. Film je romantikou plnou tance, milostného jiskření i napětí. Když se grafice Julii po sérii životních nezdarů naskytne příležitost zúčastnit se populární taneční soutěže, využije ji, aby se znovu postavila na vlastní nohy. Jejím partnerem se stává ambiciózní Kristián, který se touží vrátit mezi taneční elitu a zachránit uvadající kariéru. Těšte se na Kristýnu Bokovou, Jána Koleníka, Anu Polívkovou a Marka Taclíka v nové české komedii Tango pro tři.
3: Vyhněte se těmto situacím. Nadešel čas na pravidelnou kontrolu vašich vozů před zimní sezónou. Nezapomeňte zkontrolovat kvalitu autobaterie, funkčnost brzd a stav provozních kapalin. Šťastnou cestu vám přeje Free Radio.
4: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
5: Autonova Brno, na ulici Masná. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autonova.cz.
0: Zpátečka Free Radio. Zpátečka Free Radio.

0: Free Radio 107 FM a v čase 13. hodina 56. minutka další bombová zpátečka Black Machine How G rok 1992.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Je to tak, posloucháte Free Radio 107 FM, také odpolední Free Party, no a před námi ukázky dalších hitů.
2: KBC Global Services, zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Viděl jsi to?
6: A co, jako?
5: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
6: No má bejt.
5: No to by přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
6: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
5: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
6: Radši dopí a jdi to Petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
7: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Cítíte odpad. Ecocom. Více na cestaodpadu.cz.
8: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
0: Už ale v rámci odpolední Free Party nahlídneme na další skvělé skladby a taky na další muziku. New Religion, BB Rexa a Faithless. O další kousek se v odpolední Free Party postará Mario Bisky na jeho Macarena. A zahrajeme si taky Lean On, tedy Major Lazer a DJ Snake. Užívejte pohodičku na fríčku, krásné odpoledne přeje ze studia Free Radio Lukin. Teď už ale další hity.
9: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

odpolední free party s dalšími skvělými hity a také s dalšími informacemi, které by se vám mohly hodit. Před námi Duke Dumont and No Game, také Gabry Ponte a JP Cooper se skladbou With You a podíváme se na tipy na kulturu, podíváme se na víkendové tipy, kam vyrazit třeba s dětma, abyste jim trošku jakoby vybili ty baterky, abyste si taky malinko odpočali. Zkrátka další různé akce a aktivity mám pro vás připravené už za okamžik.

0: Free Radio. Kam vyrazit?
1: 14. hodina, 15. minutka a před námi jsou kulturní tipy.
0: Free Radio. Kam vyrazit?
2: Krásný pátek, zveme vás dnes do divadla. Hru Mareša uvádí Mahenovo divadlo v 19 hodin. Inscenaci Mešeta uvádí divadlo Reduta v 19 hodin. Operu Carmen nabízí Janáčkovo divadlo v 19 hodin. Hru Jepes vršku nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: potřebujete kvalitní beton a to rychle, Stapamix Brno, brněnská betonárna s dlouholetou tradicí. Výroba, doprava a čerpání betonu. www.stappa.cz. Beton ještě dnes.
1: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Let's go.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Důležité upozornění. Děcka, umývejte si ruce, jinak chytnete žloutenku. Na tu sice neumřete, ale na infekčním nemají Wi-Fi a to nepřežijete.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Taylor Swift a Shake It Off v rámci odpolední Free Party na 107 FM. Od mikrofonu zdraví Luky, nepřeji vám krásné odpoledne všem posluchačům Free Rády a hlavně ať máte hezký den, ať se hezky bavíte a ať vás taky baví samozřejmě vysílání na Free Rádiu. My se podíváme za aktuálními zprávami, omrkneme, co se děje ve světě, co je nového, také se podíváme za dopravou a omrkneme i počasí. Teď tedy ukázky muziky, co nás čeká. Před námi, řekl bych, nemalé hity. Objeví se například Kashmir, Sun Goes Down. Bude taky Avicii s Ello Blackem Wake Me Up. A s další peckou přichází As This Touch Me. Muzika připravená, teď ovšem pozor, jsou tu aktuální zprávy, co se děje nového.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
2: Pěkné odpoledne. Zítra se na Římském náměstí měla uskutečnit akce Takto vysyp, která upozorňuje na bariéry ve veřejném prostoru a snaží se je zmírnit. Dobrovolníci měli dosypávat spáry mezi dlažebními kostkami a pomoci tak usnadnit pohyb třeba lidem na vozíku. Kvůli počasí se však akce neuskuteční. Nový termín bude teprve upřesněn. Otevřeli volební místnosti a to až do 22 hodin. Voliči dnes a zítra rozhodnou o tom, kdo bude vládnout v jejich obcích následující 4 roky. V souběžném prvním kole senátních voleb voličské hlasy napoví, nakolik se obmění třetina horní parlamentní komory a jak silnou většinu si v senátu udrží současná sněmovní opozice. Volit je možné i zítra od 8 do 14 hodin. Sucho a nedostatek vody trápí i přehrady na Moravě. Hladina Vranovské přehrady je aktuálně o 10 metrů níž, než je běžné. Pod hradem Bítov se na odkrytém dně objevily pozůstatky stejnojmenné vesnice, kterou nově vznikající vodní dílo zaplavilo ve 30. letech minulého století. Filip Salač si 7. místem v tréninku zajistil na motocyklové velké ceně Indonésie postup přímo do druhé části sobotní kvalifikace třídy Moto 2. Českému pilotovi patří před 17. závodem sezóny v průběžné klasifikaci mistrovství světa 7. místo.
0: A to je skvělá zpráva. Filipka Salače zdravíme, přejeme hodně, hodně vítězství. No a my se teďka po zprávách vrhneme rovnou za brněnskou dopravou. Vyrážíme na silnice.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Stále nám tady zůstává viset několik upozornění, které by se vám mohly hodit, pokud se chystáte přes Brno jakýmkoliv vozidlem. Dálnice D1, 197 km směrem z Brna na Vyškov, tady stojí v pravém pruhu porouchané nákladní auto, doporučujeme snížit rychlost. D1, 198 km směrem na Prahu, tady se v pravém pruhu stala dopravní nehoda, kolona má zhruba 2 km. Dálnice D1, 172 km je to ve směru na Prahu, tady stojí na hranici odstavené nákladní vozidlo, kolona se ale zatím netvoří. Situace v centru nebo blíž k centru, to je docela komplikovaná. Máme tady delší kolony v okolí Zvonařky, opuštěné Hladíkové. Je to tady opravdu krušné v okolí Vaňkovky, vidím ty přilehlé ulice, ano, všechno se to spojuje v jednu dlouhou kolonu. Hladíková, Zvonařská, Opuštěná, Heršpická, Vídeňská, Poříčí, k tomu nám stojí Nové Sady, Husová, Křenová, Koliště, další dlouhé kolony, Táborská, Gajdošová, Žarošická, Jedovnická, no a rozhodně počítejte se silným provozem také na Hlinkách, v okolí Žabovřeské ulice a přímo na Žabovřeské ulici a rozhodně očekávejte kolonu taky na Knínské ulici směrem na Bystrc a dál potom směrem na Kamechy. Tolik aktuální situace v dopravě, já vám všem přeju hlavně šťastnou cestu a bezpečný dojezd. Pokud máte novinky z dopravy, posílejte je do aplikace anebo rovnou volejte na dopravní linku. Děkujeme.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Brno hlásí aktuálně teploty mezi 16 a 17 stupně Celsia. Pojďme se podívat na ty večernější teploty. Tady se to bude pohybovat okolo 15 stupňů. Kolem 8 večer už je to ale pouhých 12 stupňů Celsia. Noční teploty se propadnou až na 7 stupňů nad nulou. Dnes noci tedy opravdu chladno. Zítra očekáváme ráno a večer zataženo, odpoledne mírný déšť. Maximální teploty se zítra vyhoupnou na 15 až 16 stupňů a zítřejší noční teploty padnou opět na 10 stupňů Celsia. Teď už ale pan Kashmir ze Spojených států amerických a 6,5 minutky po půl třetí Sun Goes Down. Hezké odpoledne. Ice on my neck,

0: Prý rádio fandí brněnské kometě.
1: Je to tady zase, dámy a pánové, další soutěžní kolo o lupeny na domácí zápasy brněnské komety. Já jsem teďka tak trošku jako napjatý, kdo se ozve a jak to celé dopadne. Pojďme rovnou do soutěže. Halo, halo, Free Radio, kdo je tam?
2: Honza, Zdarec.
1: Honzo, Zdarec, Zdarec, Zdarec, Svíňa. Honzo, prosím tě, víme, že Honza volá z Brna, já jsem se ptal tak jako zákeřně, vy posluchači jste to neslyšeli, Honza se dovolal a já jsem se ho mimo etr se ptal, Honza odkud? Praha, Brno, Ostrava. A Honza, Brno, jistě Brno. Takže, když jde o kometu, tak je to Honza z Brna. Honzo, první polovina splněná, dovolal ses po signálu jako úplně první, no a teď, víš, co tě čeká?
2: Musíme ukázat, jak
1: budu fandit. Musíš ukázat, jak budeš fandit. Hele, je to tady v pravidlech. My na tom jako moderátoři celkem taky ujíždíme, protože nás baví, co ty lidi předvádí do toho éteru. No a teď je to tvoje chvilka, tak já tady trošku stáhnu ty písničky a Honza bude fandit 3, 2, 1, teď. Fandíme!
2: Zůru Brno a pojďme oši, vyhrajeme dneska.
1: Jeď dál, pojď ještě kousek,
2: nebo
1: pojď!
2: Nebo ještě si dáme třeba zašlápte do ledu ty Indiány, co? Já jsem do cenzuru teda.
1: Hele, krásy, já chápu, že některý slovíčka ze všech různých pokřiků nejdou dát do vysílání, to je hezký, ano. Že se za tím zamyslel a že jsi to tak jako hezky cenzuroval sám sebe. Já bych to uznal. Za mě osobně Honza 100% patří do kotle, do toho modrobílého. Takže, ole, výborně, Honzo. No a teď klasická otázka. Lupeny jsou dva, je to na zápas, který bude v neděli, teďka už 11. Kometa Škoda Plzeň v 17 hodin. Vstupy jsou dva, koho bereš sebou?
2: Vezmu nějakého kamoše určitě.
1: Vezmeš kamoše.
2: Určitě
1: jasně, jasně. Ať to máte v tom duelu ještě silnější, jasné, ten hlas fanouškovský. Výborně, Honzo, všechny body jsme splnili, lístky jsou tvoje, já ti gratuluju, pořádně si užij zápas,
2: díky.
1: S klukama zafanděte, teď mi ještě vydrž na telefonu, ať tě můžu zapsat mezi ostatní výherce. Zatím se loučím a přeju krásný odpoledne. Díky, ahoj.
2: Zarec.
1: Přátelé, my pokračujeme dál, 14.42, něco málo, před 14:45 a dáme si Avicího. Avicího, Hello Black, Wake Me Up. A kdybyste náhodou slyšeli výherní signály, zkuste volat co nejrychleji.
0: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: vyrazit.
1: Odpolední free party na 107 FM a pro vás tipy, kam vyrazit, hlavně teda s dětma. Měli jsme tady kulturní tipy, to zase tak jako ty děti neužijou úplně, ale pokud byste potřebovali trošku jako vybít tu vaši ratolest a ty vaše drobnosti, tak mám pro vás geniální nápad na sobotu. Pokud hledáte skvělý tip na rodinný víkendový výlet, zaměřte v sobotu do Rosic. U kaple Nejsvětější trojice se od 14. hodiny uskuteční tradiční podzimní drakiáda. A drakiáda, to uznejte sami, to je prostě krásná věc. Kromě samotného pouštění draku a soutěží ve třech kategoriích, což bude největší, nejmenší a nejoriginálnější drak, tak se návštěvníci mohou těšit i na stanoviště s úkoly, dřevěný kolotoč, živou hudbu a v podzimním odpoledni také na táborák s opékáním špekáčků. Startovné činí 60 korun a já si myslím, že takovýhle plán na sobotu, to je prostě nádhera. Drakiáda, kategorie, špekáček, táborák a krásný program. Takže rodinný výlet zaměřte v sobotu do Rosic u Brna na drakiádu. Doporučujeme.
2: Free Radio hledá nové, zajímavé a příjemné hlasy za mikrofon.
0: Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži ten nejlepší a nejbláznivější moderátorský kolektiv brněnského éteru.
2: Hledáme moderátory a moderátorky. Hledáme prostě tebe.
0: Pošli nám krátkou ukázku tvého hlasu a něco málo o sobě na e-mail hlas@freeradio.cz
2: a splň si svůj sen. Buď jedním z nás. Moderátorem Free Radia.
0: Těšíme se na tebe.
3: Silnice pod Řečkovickým mostem je zavřená. GG Gym ale není. I když teď pod Řečkovickým mostem neprojedete, do GG Gymu se dostanete bez problémů. Sejďte po Hapalově dolů, až k parkovišti a jste tam. GG Gym. Už 26 let na stejném místě. Silnice může být zavřená. Vaše výmluvy na cvičení, ale nechte doma. GG Gym. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.
4: Ach, ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
5: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
4: A kde to najdu?
5: Na Mood.cz, je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
4: A nemáš nějakou slevičku?
5: Zadej promokod RADIO na mood.cz.
6: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
8: To bylo chytrý koupitelku v Datártu.
9: Vy chytralí, s chytrártem jsme ušetřili.
8: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
10: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datárt, opravdový elektrospecialista.
0: Free Radio 107 FM. 107 FM. FM.

0: sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Odpolední free party na

0: Tohle byla Minelli, skladba No Tears, žádné slzy, ano, No Tears a Keep Smiling. Žádné slzy, udržujte úsměv, protože už za malý okamžik odstartuje hitparáda 107. Fríčka. Přesný čas, 14. hodina, 57. minuta.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Je to tak, jak už jsem avizoval, po 15. hodině za pár minutek už startujeme hitparádu 107. Fríčka, tak se hezky usaďte, pořádně si dnešní odpoledne užívejte a teď se jakoby loučíme s odpolední free party a za okamžik se opět uslyšíme v dalším pořadu. Hitparáda už je za rohem, krásné odpoledne všem posluchačům Free Rádia.
2: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
3: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impulse se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
2: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
3: Takže čím víc jezdíte, tím míň platíte.
2: Stáhněte si aplikaci Taxi Impulse a ušetřete.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Kik Tech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
10: Free Radio. Hitparáda Free Radio. Kostadvička Fríčka. Největší hitparáda českého éteru.
0: Ciao tutti, hello everybody. Je tu start nejnovějšího kola hitparády 107. Fríčka a my se opět slyšíme, tak jak jsem vás před okamžikem lákal na další kolo naší hitparády a na další kolo téhle show, tak teď už jsme právě tady. Takže před námi další kolo, 1024. kolo hitparády 107. Fríčka. Od mikrofonu se jako vždy hlásí Lukáš Bartl a srdečně vás vítám na startu hitparády. Hezkou zábavu a jdeme na to! Hlasování, co dodat? Vše probíhalo tak, jak mělo a i dnes musím smeknout klobouček. Jste skvělí, jste dobří. Na webu freeradio.cz/top107 se podařilo nazbírat celkem 4597 hlasů. 4597 hlasů opravdu stojí za poděkování a já děkuji všem, co jste tento týden hlasovali a co jste svým hlasem podpořili hitparádu a taky podpořili hlavně někoho v té hitparádě. Je to krásná práce a věřím, že všechny tyhle hlasy nám do hitparády přinesou příjemný svěží vítr. No a jak velký fičák to bude vlastně ve skutečnosti, tak to poznáme až během hitparády. V rychlosti mrkneme ještě na minulé kolo, kde hlasování dopadlo takto. Rozhodli jste, že třetí místo obsadí Ferrari, takže trojka minulý týden Mikolas Josef Ferrari. Druhé místo byl to opravdu velikánský skok pana Fischera a skladby Rain. Byla to vlastně dvojka, ale týden předtím to bylo 49. místo, takže velmi zázračné druhé místo minulý týden Fischer z Austrálie a jeho skladba Rain. No a jednička minulé kolo skladba Joyride a samozřejmě Oliver Tree. Je tady ohledně finále jedna velká otázka. Zvládne Oliver Tree udržet zlatou pecku i dnes? Uvidíme, respektive uslyšíme. Můj tip je, že ano, ale víte, jak to ve finále občas chodí. Nečekané změny jsou zrovna v hitparádě úplně běžná věc a běžná záležitost. Takže snad vyhraje ten, pro koho jste zahlasovali a snad vyhraje ten nejlepší. No a teď už další bod programu. Další velmi důležitou částí celého začátku hitparády jsou odpadlíci. Bez odpadlíků by tady nebylo místo pro novinky, takže pojďme tedy mrknout na ty skladby, které půjdou z kola ven. Do dalšího kola hitparády nepostoupí tyto hity. Jako první končí skladba On The Floor. Je mi to hrozně líto, pánové tady byli hrozně dlouhou dobu. Jedná se o švédské duo Kaas a Series a tato úžasná energická bomba On The Floor dosáhla maxima. 50

padlík číslo 1, tedy Cast Series On The Floor, 52 týdů v hitparádě. Odpadlík číslo 2, diskotéka, Baskar Mojo, 32 týdnů. Po 32 hitparádách je s touhle peckou Amen. Další, kdo odchází ještě dříve, je skladba Repeat It, Martin Garrix a Ed Sheeran, končí po 20 hitparádách. A na závěr odpadlíků vlastně skladba, kterou jste vyloučili úplně za nejmenší počet týdnů. Je to skladba, která bohužel končí už po 6 kolech. 6 týdnů v hitparádě stačilo a další hlasy už tak nějak nepřicházely. Sony Fodera, Becky Hill a skladba Say Something.

tady v ukázkách odpadlíci aktuálního kola On the Floor, diskotéka, Repeat It a Say Something už v dalším kole nebudou, ale z éteru Free Radia vám rozhodně nezmizí, takže klídek, pohodička, no a rozlučka je za námi, místo pro novinky máme, tak myslím, že se můžeme rovnou přesunout k té první. Na začátek novinek je tu jistota kvality. První novinku přináší totiž DJ a producent Tease Michiel Vervest alias Tiesto. Jeho novinka se jmenuje Hard to be Around a ke spolupráci pozval začínající producentské hvězdy z Německa. Je to DJ

0: A teď už jenom zábava. Novinka číslo 1, Tiesto, Hard to be around.
1: Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radio. Novinka Hitparády.

0: Hitparáda Free Radia a je tu novinka číslo 2. Tato skladba je úplně jiný svět než u předchozí novinky. Jednak se jedná o jiný hudební styl a jednak je to prostě Ricky Martin. Je to Ricky Martin. Co k tomuto zpěvákovi dodávat? Je to tak velké jméno, že asi nebudeme ztrácet čas nad dalšími informacemi. Ricky Martin je prostě Ricky Martin a přesto, že z něho blázní ženy po celém světě, jeho samotného ženy moc nezajímají. Ale je pořád svěží, je pořád dobrý, pořád mu to zpívá a pořád mu to tančí. To znamená, že s tímhle sympatiákem si dáme další novinku. A novinka se jmenuje Piquito, Piquito. Tak jak slyšíte, všude měká i Piquito, Piquito. To se bude hezky pamatovat. A jedná se o společný single Rickyho Martina a k tomu brazilského DJe a producenta jménem Pedro Sampaio. Jdeme na věc. 106. startovní pozice pro tento týden, novinka číslo 2, Ricky Martin, Pedro Sampaio, Piquito, Piquito.
1: Free Radio. Free Radio. 107. Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů. Novinka hitparády.

0: už je připravená třetí novinka aktuálního kola hitparády. Skladba se jmenuje Want What You Want. Je to trošku složitější, než bylo Pikito, ale časem to dáme. Want What You Want. A je to popový a taneční single, za kterým stojí polský hudební producent a taky DJ, který si říká Growmy. Pecka vyšla oficiálně 2. října 2026 pod vydavatelstvím Kingstown Music a dnes už pro ní můžete hlasovat i tady u nás na Free Radio. Jdeme na věc. 105. místo pro tento týden, novinka číslo 3, Grow Me, Want What You Want.
1: Free Radio. 107. Fríčka. Novinka hitparády.

0: Krásné odpoledne přeje Free Radio 107 FM, od mikrofonu zdraví Luky, no a v hitparádě už máme před sebou posledního nováčka. Jdeme na věc. Jako poslední si dáme záležitost ze studia pana Kašmíra. Kdo by neměl rád Kašmíra, že jo? Vlastním jménem Niels Hollowell Dar, profesionálně známý jako Kašmír, je americký hudebník, DJ, skladatel, hudební producent, ale také bývalý rapper a zpěvák. A to se málo ví, že Kašmír nejenom, že jako umí ovládat, jak holky říkají, ty mačkítka, ale taky je to výborný producent, rapper a zpěvák. Takže tyhle ty věci on tak nějak dal do pozadí a do popředí se přesunula jeho vlastní produkce. Ale tak jako tak, dneska Kašmír nepřišel zaspívat ani zarepovat, ale má pro nás čerstvou produkci pod názvem Bonfire. Skladba se jmenuje Bonfire. Jestli se to Kašmírovi tentokrát povedlo nebo ne, to už budete rozhodovat vy během hlasování. 104. místo pro tento týden Kašmír a novinka s číslem 4 Bonfire.
1: Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107. Fríčka. Novinka hit parády.

0: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů.
1: A ještě jednou skvělé odpoledne pro všechny posluchače Free Radio. No jistě. Free Radio 107 FM, hit paráda 107, Fríčka, tento týden pořadové číslo 1024. Posloucháte 1024. hit parádu, to je prostě nářez, to je nářez. A já jsem samozřejmě rád, že posloucháte, jelikož máme za sebou všechny novinky, včetně těch informací úvodních i včetně poslechu, tak si dáme krátkou rekapitulaci, ukázkově ty novinky a po nich už odkrýváme 50. pozici, pro kterou jste hlasovali na freeradio.cz/top107. Takže pojďme hezky postupně, kdo dneska naskočil do hitparády. První novinka, Hard to be around, a ty je 107. pozice. Jak jsem říkal, jsou tam taky dva němečtí producenti, Chain a Cleopard 2000. Takže novinka číslo 1, ty je 100. Druhá novinka, Ricky Martin a Pedro Sampaio, Piquito.

0: A kdyby si náhodou někdo z posluchačů Free Radia ani mezi těmito třemi skladbami nevybral, tak je tam závěrečná bomba Bonfire a pan Kašmír ze Spojených států. Kašmír tedy 104. startovní pozice a 4. novinka hitparády Bonfire. Free Radio 107 FM a největší hitparáda českého éteru 107 Fríčka a vy jste u toho!
1: Free Radio hledá nové, zajímavé a příjemné hlasy za mikrofon.
2: Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži ten nejlepší a nejbláznivější moderátorský kolektiv brněnského éteru.
1: Hledáme moderátory a moderátorky. Hledáme prostě tebe.
2: Pošli nám krátkou ukázku tvého hlasu a něco málo o sobě na e-mail hlas@freeradio.cz
1: a splň si svůj sen. Buď jedním z nás. Moderátorem Free Radia.
2: Těšíme se na tebe.
3: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování, bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
4: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
5: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
6: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus, se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
7: Free Radio.
8: Free Radio.
7: Hitparáda Free Radio.
8: Absolutní padesátka.

0: Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů.
1: Odbržděná 49.

Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na freeradio.cz/top107. Slušná 7.

0: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů.
1: Jedeme dál, tohle byla 46. Tento týden Spojené státy americké, Faruko a Juan Magan, nebo takhle, Spojené státy americké, prosím vás, vždycky, když je to Puerto Rico, jo, Puerto Rico, od tam je spousta zpěváků, raperů a tak dále, dokonce i Ricky Martin je tuším portorický zpěvák, takže jak si vždycky každý myslí, že když někdo zpívá španělsky, je to automaticky Španěl, není to pravda. V hodně zemích Spojených států amerických se právě španělsky mluví, takže vlajka Spojených států amerických někdy znamená i Puerto Rico, protože tam Puerto Rico spadá. Tak abyste věděli, jak to vlastně je. Faruko je portorický zpěvák, rapper, producent a hudebník, ale máme ho v parádě pod vlajkou Spojených států amerických, tak abyste věděli, že i tam spadá právě Puerto Rico pod USA. Juan Magan, Faruko, Marbella Nights, tento týden 46. Další velká bomba je 47. místo, kam doskočil Timmy Trumpet a Alefar Ben. Novinka Chase the Feeling. Díky vám, díky vašemu hlasování hlavně, to bylo tak, tak a Timmy Trumpet se vyškráb.
2: Podívaná světového formátu přichází do Brna. Zažijte gala show s choreografií, která bere dech. Plnou akrobacie světelných efektů a stádem 16 koní, kteří i mezi plameny poslouchají na jediné gesto. Gala show Kůň pátý element přichází do Brna. Dopřejte si exkluzivní dárek od Ježíška už v adventní čase. O 20% lepší cenu si stačí napsat na našich sociálních sítích Kůň pátý element. Od 3. prosince v areálu Hněvkovského. Vstupenky na gala show nyní na ticketportal.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Našli se prachy, hledal se majitel.
8: A majitel byl nalezen.
9: Takže, tvé poslední rozhodnutí, číslo, který je na poslední pozici, je které?
10: Nula.
9: Nula. Je tam nula!
10: Tak už nemám teda nulu na tom kontě teda.
9: Slávku, je pravda, už ti tam přistává 5 000 korun. Správné číslo 079010. To byl ten 5 litr, který ty získáváš od nás. Moc gratulujem. Co si koupíš?
10: Děkuju moc.
9: Nemáš zač?
10: Jednou na nákup a bude
9: utraženo. Nebo jednou natankovat. Slávku, moc gratulujem. Je to tvoje, vyhrál si bankovku.
11: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy. Vyhněte se těmto situacím.
12: Nadešel čas na pravidelnou kontrolu vašich vozů před zimní sezónou.
13: Nezapomeňte zkontrolovat kvalitu autobaterie, funkčnost brzd a stav provozních kapalin.
12: Šťastnou cestu vám přeje Free Radio.
14: Hledáte nové auto, motorku nebo servis, na který se můžete spolehnout? Zastavte se v Autonově. Najdete u nás skladové modely Škoda a přes 200 prověřených ojetých vozů. Postaráme se o prodej i servis motorek KTM a GasGas. Samozřejmostí je autorizovaný i pozáruční servis vozů Škoda, Volkswagen i Volkswagen užitkové, včetně oprav po nehodě. Autonova. Už více než 50 let na Masné u Zvonařky. Více na autonova.cz.
8: Free Radio.
15: Rádio. Free Rádio. Free Rádio. 107 FM.
16: Miluješ naše hity?

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio.
3: Free Radio.
2: Hitparáda Free Radio.
4: Grandiózní 45.

0: Free Radio. 107. Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů.
1: Pekelná 44.

Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Fríčka. Největší hit paráda českého éteru. Exkluzivně jen na Free Radio. Bombastická 42.

0: Free Radio. Hitparáda Free Radio. Kostadvička Fríčka. Největší hitparáda českého éteru.
1: Tento týden si užíváme hitparádu 107 Fríčka s číslem 1024. Nacházíme se přesně před 40. místem, to znamená, čeká nás rekapitulace. Všechno v pohodě, všechno v klidu, užívejte si pohodičku na Fríčku, vše je připraveno a teď to hezky prolítneme od 50. až po 41. pozici. Místo 50. tento týden Aquagen, There is a Star. 49. v tomto kole Broken Angel, tedy Alan Walker a Steve Aoki. 48. I Lose Control, Dua Lipa. 47. pozice, je to postup ze 107. Timmy Trumpet, Ale Farben a horká novinka Chase the Feeling. Třicáté, šesté místo pro tento týden obsadili Faruko a Juan Magan, Marble Nights. Čtyřicáté, páté místo Don Diablo a jeho bomba Enjoy the Silence. Na další pozici I Had a Dream, tedy Rehab a Easy Bizu. 43. When It Feels Right a německý projekt Empress. 42. místo v tomto kole Hedegaard a Arash, Say My Name.
2: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Našli se prachy, hledal se majitel.
4: Majitel byl nalezen.
5: Takže, tvé poslední rozhodnutí, číslo, který je na poslední pozici, je které?
6: Nula.
5: Nula.

0: 5000 korun. Správné číslo 079010. To byl ten 5 litr, který ty získáváš od nás. Moc gratulujem. Co si koupíš?
1: Děkuju moc.
0: Nemáš zač?
1: Jednou na nákup a bude utržet.
0: Nebo jednou natankovat. Slávku, moc gratulujem. Je to tvoje, vyhrál si bankovku.
2: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
4: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
5: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
4: Dnes musíte vybrat.
5: Mám tady pro vás předvýběr a
4: šíříme
5: výběr. Dvojnásobíme investice.
4: Je čas
5: optimální. Přijmete to riziko?
4: Ale je to na
6: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
7: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
8: Free Radio.
9: Free Radio.
8: Hitparáda Free Radio.
9: Maximální 40.

0: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na freeradio.cz/top107.
1: Šťavnatá 37.

0: všem na 107 FM. Za námi 36. místo. Bylo to malinké překvapení, protože Offenbach Miles Away minulé kolo 44. To už bylo blízko té 50 a myslel jsem, že Offenbach a skladba Miles Away budou klesat, ale opak je pravdou. Hodíme krátké informace, jak to vypadá. Hodíme krátké informace o tom, jak to vypadá. 36, tedy Miles Away Offenbach, 37 Klaas Sadness, podobně jako Offenbach Klaas postupuje a je to ze 48. Taky to bylo tak u 50, ale najednou 37. místo. Takhle jste hlasovali, takhle jste rozhodli. David Guetta, Alok a Stick Figure, Run Run River tento týden 38. Minulé kolo to byla 40, takže tady ty změny nejsou zas tak extra. A další přesun je skladba Getaway, tedy Kungs a Boys Noise, minulé 45, tento týden postup směrem nahoru na místo 39. Takže 39, 38, 37, 36 za námi a teď do éteru poletí 35. pozice. Je to rakouská vlajka a těch teda v hitparádě moc nemáme. Je to jasná věc, přichází Mark Korn a taky Semi 2. 35. místo pro tento týden a Surrender.
1: Free Radio hledá nové, zajímavé a příjemné hlasy za mikrofon.
2: Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži ten nejlepší a nejbláznivější moderátorský kolektiv brněnského éteru.
1: Hledáme moderátory a moderátorky. Hledáme prostě tebe.
2: Pošli nám krátkou ukázku tvého hlasu a něco málo o sobě na e-mail hlas@freeradio.cz.
1: A splň si svůj sen. Buď jedním z nás. Moderátorem Free Radia.
2: Těšíme se na tebe. Free Radio. Kam vyrazit?
3: Krásný pátek, zveme vás dnes do divadla. Hru Mareša uvádí Mahenovo divadlo v 19 hodin. Inscenaci Mešeta uvádí divadlo Reduta v 19 hodin. Operu Carmen nabízí Janáčkovo divadlo v 19 hodin. Hru Je bez vršku nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
2: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.
4: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
5: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
9: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
2: Free Radio.
10: Free Radio.
2: Hitparáda Free Radio. Senzační 35.

Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů. Poladěná 34.

0: Free Radio.
1: Free Radio. 107 Fríčka. Festovní 33.

0: Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radio. 107 Frýčka. Největší hitparáda českého éteru. Exkluzivně jen na Free Radio. Stylová 32.
1: Scooter. W&W. Welcome to the rave culture.

0: Free Radio. Hitparáda Free Radia. Sedmička Fríčka. Největší hitparáda českého éteru.
1: 107. Fríčka číslo 1024. Jsem rád, že radíte, jsem rád, že posloucháte a taky jsem rád, jak stále krásně hlasujete. Počátek října a už jsou tady jakoby, nebo už, stále jsou tady vysoké počty hlasů. Tento týden se povedlo nazbírat celkem 4597 hlasů a já za to moc krát děkuju. Je tady další opáčko a rekapitulace, to znamená přehled od 40. místa až po 31, která dozněla před okamžikem a byl to Lucenzo. Jdeme na věc, hezky postupně. 40. místo tento týden, Velká Británie, Duke Dumont a petarda Ain't No Game. 39. pozice Francie, Kungs a taky Boys Noise, Getaway. 38. hned vedle, Davča Getaway, taky Alok a Stick Figure, Run Run River. Já jakoby doufám, že ty přezdívky vám nevadí v té hitparádě, protože, co říkáte po 1024. David Guetta, tak už to chcete říkat trošku jinak, takže... Davča Getaway dneska, Run Run River. 37. místo, tam startoval Klaas a jeho Sadness. 36. pozici tento týden Offenbach, Miles Away. Hned vedle Mark Korn a taky Semitu. 35. místo v tomto kole A Surrender. Velkou změnu zaznamenala skladba Save My Love, tedy spolupráce Kygo, Khalid a Griffin. Minulé kolo pánové startovali na 19. pozici v naší hitparádě, ale tento týden je to propad na místo 34. Další pozice, 33. BB Rexa a Faithless, New Religion. Obrovský comeback mají tento týden W&W a taky Scooter. Scooter mají dobrý týden, vypadá to tak, protože Rave from Outer Space je jejich spolupráce s projektem W&W a tato skladba postoupila tento týden z 50. pozice rovnou na 32. místo.
2: Podívaná světového formátu přichází do Brna. Zažijte gala show s choreografií, která bere dech. Plnou akrobacie světelných efektů a stádem 16 koní, kteří i mezi plameny poslouchají na jediné gesto. Gala show Kůň pátý element přichází do Brna. Dopřejte si exkluzivní dárek od Ježíška už v adventním čase. O 20% lepší cenu si stačí napsat na našich sociálních sítích Kůň pátý element. Od 3. prosince v areálu Hněvkovského. Vstupenky na Gala Show nyní na ticketportal.cz.
3: KFC ti zase nabízí víc.
4: MacBooky Neo,
3: iPhone 17,
4: laserové projektory,
3: sluchátka Apple Beats
4: a stovky dalších cen.
3: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
4: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
3: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
5: Tati, a promění se vytříděná petlehev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
6: Promění.
5: A v novou sukínku?
6: Promění.
5: A v paraplíčko?
6: Promění.
5: I na obal pro pastelky?
6: I v obal.
5: A v baťůžek?
6: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
7: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
5: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
6: Běž už.
7: Více na cestaodpadu.cz.
8: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
10: KBC Global Services. Zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
11: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
12: Free Radio.
13: Free Radio. Hitparáda Free Radio.
12: Združující třicítka.

0: Free Radio.
1: Free Radio.
0: Hitparáda Free Radio.
1: Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na freeradio.cz/top107.
2: Strhující 27.
3: Come on.

0: Příjemný poslech a super zábavu přeje Free Radio 107 FM. Posloucháte hitparádu 107 Fríčka, od mikrofonu zdraví Lukin a tento týden nám hitparáda vychází krásně. 1024. kolo! Mám tady krátké informace, jdeme rovnou k věci. Faruko a skladba Madrid, je to nádherný postup. Minulé kolo Faruko s touto skladbou na 61. pozici, tento týden postup na 26, což je neuvěřitelné, ale děkuji vám všem, co jste pro Faruka zahlasovali. Shakira to měla podobně, směrem nahoru naštěstí. Shakira a skladba Zoo, minulé kolo 31, tento týden 27, podobně i Kungs a Theophilus London. Skladba Galaxy, minulé kolo 32. místo, tento týden o 4 pozice nahoru, tedy na 28. No a 29. místo, pozor, to je skokan týdne. Je to skokan týdne, pojďme to omrknout, mám tady papír číslo 1 i papír číslo 2. Mám to připravený. Jdeme na věc. Skokanem tohoto kola a tohoto týdne se stala skladba Take Me Home a Armin van Buuren opět dokazuje svoje kvality. Nejúspěšnější ze všech nováčků z minulého týdne byl právě Armin a povedl se mu postup ze 105. pozice až na 29. místo. On tady přeskočil frajer 3/4 hit parády. Takže děkujeme moc, skokan týdne Armin van Buuren, skladba Take Me Home. Kdo pak je propadáček? Už na to koukám a mám to tady. The Weeknd a Dua Lipa, Let Me With You, propadák jako blázen. Minulé kolo Let Me With You, 27. místo, ovšem tento týden si pan Weeknd z Kanady a Dua Lipa vysloužili 86. příčku a to není dobrý. To není dobrý. Weeknd, Dua Lipa, Let Me With You, tedy propadák týdne, no a skokan týdne Take Me Home a Armin van Buuren. Další informace máme za sebou, hitparáda je odkrytá až po 26. místo, k tomu jsme si ještě prozradili, kdo je propadákem tohoto týdne a kdo byl skokan tohoto týdne, no a teď už jedeme dál, hezky s úsměvem, 25. 25. místo pro tento týden, Klas a jeho petarda Analog Heart.
1: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
2: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí luxus

0: skupinové turistické okruhy, spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impulse. Taxi Impulse, když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů. Neděle se blíží a s ní i další domácí utkání Komety. Přijďte podpořit brněnské hokejisty v bitvě s Plzní a zažijte jedinečnou atmosféru modrobílých tribun. V neděli 11. října nesmí žádný kometák ve Winning Group aréně chybět. Tým kapitána Jakuba Fleka má přece ty nejlepší fanoušky u nás. Kometa do toho!
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.

0: Free Radio. Hitparáda Free Radio. Kostadovička Fríčka. Největší hitparáda českého éteru.
1: Ale hezké odpoledne pro všechny posluchače. Je to docela divočina tento týden v té hitparádě a já jsem z toho takový trošku jako rozdivočelej, protože 21. místo Christian Marky, copak. Summer is Magic zažívá návrat a comeback, protože Christian Marky a Soleja se právě s tímto hitem minulé kolo propadly až na 34. místo. Tento týden jste ale zahlasovali trošku jinak a je z toho nádherná 21. Výborně, výborně. No když si představím, že ještě 3 týdny zpátky byli Christian Marky a Soleja mezi top 5, tak jsou to i tak pro skladbu Summer is Magic velké změny, ale o tom ta hitparáda je. O tom, jak zahlasujete a o tom, koho si vymodlíte na těch nejlepších pozicích. Dáme teď ještě rekapitulaci, ať víte, jak to vypadá po 21. místo. Hezky od spoda, 30. pozice dnes, zázrak tohoto kola, ještě připomenu znova, Dubs a Nelly Furtado minulý týden 84. místo se skladbou Torture of the Heart, tento týden místo 30. Hned vedle 29. pozice Armin van Buuren a jeho novinka Take Me Home, zároveň skokan týdne. Osmička Francie Kungs a také Theophilus London Galaxy. Na 27. pozici Zoo Shakira. 26. v tomto kole další jakoby dost podstatný postup. Je to Faruko Madrid. Minulé kolo 61. V tomto kole paráda, pohoda, místo 26. Takže Faruko 26, 25. místo, Klas, Analog Heart. 24. pozice, Felix Jen Kaskáda, Boy You Turn Me. Ze čtvrky na 23. propadá James Hype a jeho Serotonin. Podobně taky Griffin, Bond a Inés. Skladba World Away, minulé kolo 6. místo. Tento týden 22. 21. právě už jednou zmiňovaná a komentovaná skladba Summer is Magic, tedy Christian Marky a Soleja. Ladíte Free Radio 107 FM, posloucháte největší hitparádu českého éteru, je to spousta muziky, rovná se spousta zábavy. Hlavně, ať máte hezký den, příjemnou náladu a široký...
2: Free Radio hledá nové, zajímavé a příjemné hlasy za mikrofon.
0: Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži ten nejlepší a nejbláznivější moderátorský kolektiv brněnského éteru.
2: Hledáme moderátory a moderátorky. Hledáme prostě tebe.
0: Pošli nám krátkou ukázku tvého hlasu a něco málo o sobě na e-mail hlas@freeradio.cz.
2: A splň si svůj sen. Buď jedním z nás. Moderátorem Free Radia.
0: Těšíme se na tebe.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
4: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
5: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
0: Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radio. Natěšená 20.

Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů. Nabitá 19.

0: Free Radio.
1: Free Radio.
0: 107 Fríčka. Sexy 18.
2: 1, 2, 3, 4.

0: Free Radio.
1: Free Radio.
0: Hitparáda Free Radio.
1: Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na freeradio.cz/top107.
2: Nažavená sedmnáctka.

0: Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radia. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů.
1: Opět musím použít svoji klasickou větu, ať už jste kdekoliv a děláte cokoliv, je dobře, že ladíte Free Radio. Tento týden 1024. kolo hitparády 107. Fríčka, ve kterém se nacházíme těsně před 15. pozicí. 15 songů, 15 petard a je tady finále. Jenom v rychlosti, 19. místo, propad z 9. pozice, Sigma, Dutch & Graft a Profesor Green, skladba Need You Now, tedy klesá. Prudce klesá i Mikolás Josef, skladba Ferrari, minulé kolo, 3. místo, tento týden propad na 18. místo. Gabry Ponte, Mauricio Bucalo, komu si Gira, komu si Bala, tam to vzali pánové přesně naopak. Tam to vzali ze spoda nahoru. Gabry Ponte a Mauricio postoupili ze 47. na místo 17. A na 16. pozici startoval společně s Fisherem Florence Arman a skladba What a Life. Nebo startovala, pardon, to je ona. Florence Arman je ona. Takže Fisher a Florence společně dneska 16. místo a teď už k vám poletí 15. pozice hitparády a to je vlajka švédská. Švédové! Místo 15. tento týden Happiness is so sad. Swedish House Mafia a Lika Lee.
2: Silnice pod Řečkovickým mostem je zavřená. GG Gym ale není. I když teď pod Řečkovickým mostem neprojedete, do GG Gymu se dostanete bez problémů. Sjeďte po Hapalově dolů, až k parkovišti a jste tam. GG Gym. Už 26 let na stejném místě. Silnice může být zavřená. Vaše výmluvy na cvičení, ale nechte doma. GG Gym. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.
3: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: Ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Našli se prachy. Hledal se majitel.
1: A majitel byl nalezen.
3: Takže tvé poslední rozhodnutí, číslo, který je na poslední pozici, je které?
4: Nula.
3: Nula. Je tam nula!
4: Tak už nemám teda nulu na tom kontě teda.
3: Slávku, je pravda, už ti tam přistává 5000 korun. Správné číslo 079010. To byl ten 5 litr, který ty získáváš od nás. Moc gratulujem. Co si koupíš?
4: Děkuju moc.
3: Nemáš zač?
4: Jednou na nákup a bude utržit.
3: Nebo jednou natankovat. Slávku, moc gratulujem. Je to tvoje, vyhrál si bankovku.
0: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.
1: Free Radio.
5: Free Radio.
1: Hitparáda Free Radio.
5: Rozkošná patnáctka.

Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Fríčka. Férová jedenáctka.

0: Free Radio. Hitparáda Free Radio. 107 Fríčka. Největší hitparáda českého éteru.
1: Ladíte Free Radio 107 FM, k tomu taky 1024. kolo hitparády 107 Fríčka a za okamžik už taková ta finálová část Top 10. Za malou chvilku prozradíme 10 nejlepších hitů, které jste sami vybírali během hlasování na freeradio.cz/top107 a musím přiznat, že není lehké vybrat si 10 oblíbených hitů, když je jich tam 107 celkem. Ale moc krát děkuji za krásné hlasování, protože i do tohoto kola se podařilo posluchačům poslat celkově 4597 hlasů. Krásná práce, no a teď si dáme rekapitulaci, ať víte, co to hlasování v té hitparádě způsobilo. Pořádnej vítr, jdeme na věc. 20. místo,

Dutch and the Graft a Professor Green, Need You Now. Místo 18. tento týden Ferrari a Mikolas Josef. Je to propad z třetí pozice pro Mikolase. Naopak to vzali Gabry Ponte a Mauricio Bucalo. Komu si Gira, komu si Bala, postup ze 47. rovnou na místo 17. Šestnácté místo Fisher, Florence Arman, What a Life. Místo 15. tento týden Swedish House Mafia. Swedish House Mafia a taky Licky Lee, Happiness is so sad. Hned vedle na 14. pozici je Hugo, Moving to the Sun. Třináctá pozice hitparády 107. Frýčka, Armin van Buuren a Glockenbach, Sun Shines on Me. Z osmnáctky rovnou na 12. postupuje James Hype a jeho Waterfalls. A místo 11.

0: Tohle už je konec opakování, konec rekapitulace, 11. místo známé, Timmy Trumpet, Oaks, Not a Place, a teď 10. pozice. A na 10. pozici...
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
1: No nekecej.
3: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Skonto nábytek.
6: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Našli se prachy, hledá se majitel.
8: A majitel byl nalezen.
0: Takže, tvé poslední rozhodnutí, číslo, který je na poslední pozici, je které?
9: Nula.
0: Nula.

0: a 5000 korun. Správné číslo 079 010. To byl ten 5 litr, který ty získáváš od nás. Moc gratulujem. Co si koupíš?
1: Děkuju moc.
0: Nemáš zač?
1: Jednou na nákup a bude utržet.
0: Nebo jednou natankovat. Slávku, moc gratulujem. Je to tvoje, vyhrál si bankovku.
2: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.
3: Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radio. Hustá desítka.

0: Free Radio.
1: Free Radio.
0: Hit paráda Free Radio.
1: Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na freeradio.cz/top107.
2: Parádní sedmička.

0: Free Radio. Hitparáda Free Radio. Posledmička Fríčka. Největší hitparáda českého éteru.
1: Dámy a pánové, milí posluchači, máme před sebou top 5, to znamená stroj času. Ukázky jsou připraveny, páté místo před námi a potom čtvrté, třetí, druhé a první místo mám připravené v ukázkách. Pojďme si tak jako trošku zatipovat, kdo by to dneska mohl být a kdo by dneska mohl odnést zlato, stříbro nebo bronz. Ukázky připraveny, takže v finále dnes někdo z nich... A první je Ghost Town. Rehab tedy první ukázka, není to samozřejmě první místo, ale Rehab je první ukázka skladby, která by mohla zvítězit dneska kompletně v celé hitparádě, ale je tam velká konkurence jménem Oliver Tree. Skladba Joyride, dlouhodobý vítěz hitparády 107. Fríčka, téměř neporazitelný song, uvidíme, jak to dopadne tento týden. Ve hře jsou taky Scooter, pozor! No Rewind, dneska někde mezi top 5. A je tam ještě jeden bojovník a to je skladba Ultra Love. Kašmír, Jason Ross a Brianna Grace společně dneska budou bojovat o medaile. Tady u nás v hitparádě Free Radio 107. Fríčka. Tohle jsou podle posluchačů Free Radio nejlepší skladby, aspoň tedy v aktuálním 1024. kole hitparády. My se vracíme z budoucnosti zpátky do současnosti mezi 6. a 5. místo, protože právě teď do éteru poletí 5. Místo 5. tento týden Fisher a jeho skladba Rain. Jdeme na věc. Místo 5. posílám do éteru právě teď.
2: Free Radio hledá nové, zajímavé a příjemné hlasy za mikrofon.
0: Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži ten nejlepší a nejbláznivější moderátorský kolektiv brněnského éteru.
2: Hledáme moderátory a moderátorky. Hledáme prostě tebe.
0: Pošli nám krátkou ukázku tvého hlasu a něco málo o sobě na e-mail hlas@freeradio.cz.
2: A splň si svůj sen. Buď jedním z nás. Moderátorem Free Radia.
0: Těšíme se na tebe. Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radia.

0: Free Radio. Hitparáda Free Radio. 107 Fríčka. Největší hitparáda českého éteru.
1: Dámy a pánové, milí fríčkaři, milí posluchači, jdeme do finálové části celé hitparády, před námi poslední rekapitulace, potom fanfára a rovnou zlatá medaile. Tak jdeme na věc hezky postupně, začínáme u rekapitulace. Tento týden na 10. pozici 89ers a Rimini Rocka z Back to 89. Devítka Kesha Origami. Na 8. pozici Mike Candice Where Am I. Sedmé místo tento týden Mikolas Trips Hard to be Humble. Ze 17 rovnou na místo 6. postupuje Anima a jeho Atoma. Na 5. pozici dvojka z minulého týdne, tedy Fisher Rain. Z 10 rovnou na místo 4. postoupila skladba Ultra Love, tedy Kashmir, Jason Ross a Brianna Grace. Neporazitelný vítěz hitparády byl poražen. Oliver Tree místo 3. Takže z jedničky na trojku klesá skladba Joyride. Otázka zní, kdo bude první. Druhé místo hitparády Rehab Ghost Town. A v tento okamžik už je čas omrknout vítěze hitparády. Dámy a pánové, jdeme do finále. V samotném závěru obrovské poděkování za krásné aktuální hlasování. 4597 hlasů hitparádou pěkně zamíchalo, no a my se podíváme na nového vítěze a nového krále hitparády. Takže, fanfára, ladies and gentlemen, dámy a pánové, je tady první místo a jednička, zároveň taky zlatá medaile, která poputuje do Německa. Kdo by to byl čekal? Scooter No Rewind, první místo hitparády pro tento týden. Takže máme nového krále hitparády, máme nového vítěze v rámci 1024. kola. Já jsem byl velmi mile překvapen. Dlouho jsme bádali potom, kdo porazí Olivera, kdo bude tam, ale že to udělají Scooter, to jsem netušil. Je to skok ze 13. pozice, 13. Minulé kolo, jednička tento týden. Fríčkaři rozhodli naprosto jasně, Oliver se propadl až na 3. místo, 2. Rehab Ghost Town, 3. Oliver Tree Joyride, 1. pro tento týden, Scooter No Rewind. Jdeme na vítěze hitparády, vychutnejte si vámi zvolenou zlatou medaili a hned potom, co si dáme jedničku, vracíme se zpět na start hitparády, kde si ještě jednou v rychlosti pustíme dnešní horké novinky. Teď ale první místo a zlatá medaile, Scooter No Rewind.
0: Free Radio. Hitparáda Free Radio. Nejžhavější jednička.

0: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
1: Viděl jsi to?
2: A co, jako?
1: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
2: No má bejt.
1: No to by přijde normální, že si tady jezdí žlutý kontejner.
2: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
1: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
2: Radši dopij a jdi to Petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
3: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
4: Míchejte s námi beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice? Přidejte se k Cemex. Volejte i hned. 800 11 12 12.
5: Ach, ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
6: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
5: A kde to najdu?
6: Na Mood.cz, je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
5: A nemáš nějakou slevičku?
6: Zadej promokod RADIO na mood.cz.
7: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
8: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impulse se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
7: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
8: Takže čím víc jezdíte, tím míň platíte.
7: Stáhněte si aplikaci Taxi Impulse a ušetřete.
9: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
10: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
9: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
11: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
12: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
4: Vyhněte se těmto situacím. Nadešel čas na pravidelnou kontrolu vašich vozů před zimní sezónou. Nezapomeňte zkontrolovat kvalitu autobaterie, funkčnost brzd a stav provozních kapalin. Šťastnou cestu vám přeje Free Radio.
13: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
14: Autonova Brno, na ulici Masná. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autonova.cz

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Vítěze hit parády pro tento týden už známe. Karty jsou rozdané a Oliver Tree dneska nevyhrál. První místo pro tento týden tedy Scooter No Rewind. Teď se ale vracíme zpět na start mezi horké novinky. Podíváme se, kdo dneska nastoupil do hitparády vůbec poprvé. První novinka, vlajka holandská, byla to 107. pozice a byl to Strejda Tiesto. Jeho aktuální skladba se jmenuje Hard to be Around a dneska startovala jako novinka s číslem 1. To znamená Hard to be Around, novinka číslo 1, Strejda Tiesto a 107. pozice.
3: Free Radio.
4: Free Radio.
3: Hitparáda Free Radio.
4: Novinka hitparády.

0: Rekapitulace druhé novinky je připravená právě teď. Ricky Martin a taky Pedro Sampaio. Pánové nastoupili s legrační, taneční, zajímavou novinkou s názvem Paquito, Paquito. Užijte si to, jednou už jsme to slyšeli na startu pořadu. Kdo se nestíhal start pořadu, tak teď máte druhou šanci v rekapitulaci. Druhá novinka hitparády pod vlajkou Spojených států amerických, přestože Ricky Martin je portorický zpěvák, tak to máme pod vlajkou USA, jenom abyste věděli, že to není chyba, že to je záměrně. 106. místo, novinka číslo 2, Paquito, Paquito, Ricky Martin a Pedro Sampaio.
1: Free Radio. Free Radio. 107čka Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů. Novinka hitparády.

0: první novinku i druhou novinku jsme si poslechli v rekapitulaci a teď je na řadě nováček číslo 3. Byl to Growmy. Growmy je polský remixer, DJ a taky hudební producent. No a tento týden si pro nás přichystal třetí novinku hitparády s názvem Want What You Want. Takže Want What You Want, 105. startovní místo a polský Growmy. Novinka číslo 3.
1: Free Radio. Free Radio. 107. Fríčka. Novinka hitparády.

0: je to 1024. kolo je u konce, před námi čtvrtá novinka, čtvrtá rekapitulace a to je závěr hitparády. Je mi to líto, mně se ještě jakoby nechce končit, ale byl to dneska dlouhý den, byl to dlouhý den a já doufám, že jste v pohodě. Pokud posloucháte nedělní rekapitulaci, tak doufám, že nemáte dlouhý den. Já jsem měl jakoby v pátek dlouhý den a pokud ladíte v neděli, tak už to pravda není. Krásný víkend, mějte se suprově, teď ještě poslední novinka, byl to Kašmír a skladba Bonfire. Já Kašmírovi držím palce, Spojené státy americké, novinka číslo 4 a na 107 FM je to prozatím 104. pozice. Kam budou novinky postupovat, záleží jenom a pouze na vás a na tom, jak budete pro ně hlasovat. Takže na závěr, opáčko, čtvrtá novinka, 104. místo, Spojené státy americké, Kašmír a skladba Bonfire. Touto peckou uzavíráme 1024. kolo hitparády 107. Fríčka. Byli jste skvělí. Byli jste skvělí, musím vás pochválit. Hlasování bomba. V hitparádě spousta změn. Budu se těšit za týden. Bude to 1025 a byla by škoda, kdybyste u toho chyběli. Takže laďte Free Radio, žijte naplno. Nezapomeňte do příštího kola zahlasovat na freeradio.cz/top107. Každý den máte k dispozici až 10 hlasů z jedné IP adresy. Tak to tam pořádně nasypejte. Od mikrofonu se loučí Lukáš Bartl. Děkuji za dnešní hitparádu. Byla to krásná jízda a těším se na další kolo opět s váma. A díky za všechny hlasy do hitparády. Za týden zase spolu tady na 107 FM. Teď už je to všechno a mějte se nádherně. Čau!
1: Free Radio. Hitparáda Free Radio. 107. Fríčka. Novinka hitparády.

Zpátečka Free Radio. Zpátečka Freečka. Zpátečka Free Radio. Zpátečka Freečka. 1994.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
2: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
2: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně. Free Radio. Free Radio. 107.

0: Vyhněte se těmto situacím.
1: Nadešel čas na pravidelnou kontrolu vašich vozů před zimní sezónou.
0: Nezapomeňte zkontrolovat kvalitu autobaterie, funkčnost brzd a stav provozních kapalin.
1: Šťastnou cestu vám přeje Free Radio.
2: Hledáte nové auto, motorku nebo servis, na který se můžete spolehnout? Zastavte se v Autonově. Najdete u nás skladové modely Škoda a přes 200 prověřených ojetých vozů. Postaráme se o prodej i servis motorek KTM a GasGas. Samozřejmostí je autorizovaný i pozáruční servis vozů Škoda, Volkswagen i Volkswagen užitkové, včetně oprav po nehodě. Autonova. Už více než 50 let na Masné u Zvonařky. Více na autonova.cz.
0: Miluješ naše hity?

0: tobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Free Radio, Free Radio, 107

0: Vyhněte se těmto situacím.
1: Nadešel čas na pravidelnou kontrolu vašich vozů před zimní sezónou.
0: Nezapomeňte zkontrolovat kvalitu autobaterie, funkčnost brzd a stav provozních kapalin.
1: Šťastnou cestu vám přeje Free Radio.
2: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
3: Autonova Brno, na ulici Masná. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autonova.cz.
4: Free Radio. Free Radio. Free Radio.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellow Fish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellow Fish. Přijď a uvidíš. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Free Radio. Free Radio. Jediné opravdu taneční rádio v Brně.
1: Are you ready to party? Here we go.

0: rádio hledá nové, zajímavé a příjemné hlasy za mikrofon.
1: Staň se součástí našeho týmu a poznej na vlastní kůži ten nejlepší a nejbláznivější moderátorský kolektiv brněnského éteru.
0: Hledáme moderátory a moderátorky. Hledáme prostě tebe.
1: Pošli nám krátkou ukázku tvého hlasu a něco málo o sobě na e-mail hlas@freeradio.cz.
0: A splň si svůj sen. Buď jedním z nás, moderátorem Free Radia.
1: Těšíme se na tebe.

0: majitel Bill Nelson.
1: Takže, tvé poslední rozhodnutí, číslo, který je na poslední pozici, je které?
2: Nula.
1: Nula. Je tam nula!
2: Tak už nemám teda nulu na tom kontě teda.
1: Slávku, je pravda, už ti tam přistává 5000 korun. Správné číslo 079010. To byl ten 5 litr, který ty získáváš od nás. Moc gratulujem. Co si koupíš?
2: Děkuju moc.
1: Nemáš zač?
2: Dám jednou na nákup a bude
3: úplně je,
1: nebo jednou natankovat. Slávku, moc gratulujem. Je to tvoje, vyhrál si bankovku.
0: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.